0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce, v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz.

0: sir.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Radio City.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
2: Hit Radio.

0: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce, v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty budeme na konci května platit podobně. Analytici totiž žádné velké změny cen neočekávají. Ceny benzínu podle nich tlačí nahoru současně dění na trhu a také začínající motoristická sezóna. Naopak u nafty je poptávka stabilní a její ceny na burze spíše klesají. Bolest byla tak příšerná, že jsem se nemohla dotknout ani vlasů. To je výpověď ženy, která přežila hantavirus. Zákeřnou nemocí se přitom měla nakazit už před zhruba 30 lety. Tehdy to bylo velmi neznámé onemocnění a lékařům dlouho trvalo, než se ho podařilo diagnostikovat. Dnes se virus vyskytuje po celém světě, zejména v místech, kde žijí hlodavci, co ho přenášejí. Čeští hokejisté měli včera volno a toho využilo sousední Slovensko. Porazilo Dány a posunulo se před nás na druhé místo tabulky. Včera vyhráli i hokejisté favorizované Kanady, kteří se výhrou nad Norskem posunuli do čela skupiny. Češi, kteří budou odpočívat ještě dnes, jsou zatím třetí. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: V polovině června půjde k zemi most přes dálnici D4 u Jíloviště u Prahy. Zároveň začne stavba nového. Mezi Jílovištěm a Všenory musí řidiči počítat s objížďkou od 1. června. První krátkodobá uzavírka proběhne už v noci na 27. května, a to kvůli zkouškám provizorní lávky pro pěší. Dálnice bude v obou směrech uzavřená od půlnoci zhruba na 20 minut. Jasné, skoro jasné ráno, teploty kolem desítky, slunečno, více mraku jen odpoledne, polojasná, skoro jasná obloha v dopoledních hodinách a maximální teploty kolem 25. Z Prahy Lucia Daňková.
4: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo, jo, jo, je pátek, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno, já teda chci poděkovat Davidovi, ahoj Dave, dobré ráno.
3: Ahoj, dobré ráno.
1: Že já jsem sem přišel a David říká, víš, že je pátek, říkám, no jo, takže David mi udělal obrovskou radost po ránu a Jasmin mi udělala obrovskou radost, že ji zase vidím,
3: že přišla.
2: Já jsem se dostavila.
1: Jak se máš, jak se máte?
2: No dobrý, co
1: dobrý.
3: Tak jak jinak, když je pátek.
1: No tak no, jasně.
2: Já
1: tak
2: myslela, když jsem tady, tak nic.
1: Tak snad se máte dobře i vy, kdo jste se nás pustil. Imagine Dragons, s tím začneme, hezké ráno. Hit Radio City.

0: Imagine Dragons. Šest hodin, pět minut, tohle Hit Radio, krásné ránko. Já bych začal takhle zjemna. Přeci jen je pátek. Je pátek, sešli jsme se tady všichni.
1: Sešli jsme se zde.
0: Sešli jsme se. Kdo půjde pro prsten?
1: Jen to ne. No co jste chtěl říct, hezkýho?
0: No, že jsem se na vás těšil, protože nejenom na vás, ale na to, že je pátek. A víkend před námi, navíc krásný víkend před námi, zítra hokej, že jo?
1: No je, je.
0: Se Slovenskem. No. Já si myslím, že tenhle víkend bude supervej. Supervej, co chystáte?
1: Já jdu na rozlučku svý nejlepší kamarádky, na rozlučku se Svobodou.
0: Hezký.
1: Ale jelikož to má být, ona jako hodně jede nealko, ostatně my všichni tam, takže prostě v neděli dopoledne spíš jako.
0: Já jsem ti chtěl říct, to bude to nealko, rozlučka se Svobodou, a ty řekneš, že jo. Co David chystá?
2: Hele, my jedeme na oslavu Evinýho Strejdy, který slaví 60, a to teda určitě nealko nebude, naopak.
0: Hezký. A já jdu pracovně na oslavu 50. narozenin, takže vlastně všichni budeme něco slavit.
1: To je hezký.
0: Hezký, já si asi něco dám teda.
1: Co budete dělat případně slavit o víkendu vy, to nám dejte vědět, čeká nás minuta šampionu.
0: 777-937-777, to je číslo, kam nám to napište. Jak se jmenujete, odkud jste a co chystáte na víkend. Teď Black Eyed Peas, hezké ráno.

0: 6 hodin, 10 minut Black Eyed Peas. Just can't get enough na Hit Radio. Hezké ránko.
1: Slučo.
0: Tak my už víme, co chystáte na víkend. O tom bude minuta šampionů, která startuje právě teď.
2: Ondra Ústí na cestě na natáčení finále Miss České republiky. Dneska zkoušky, zítra přímý přenos. To by the way točí i můj Kuba. A v neděli zápas Slavie Plzeň.
0: Ivča Praha pojedou na zápas pozemního hokeje od dcery do hok. Zítra výlet.
2: Andrea České Budějovice zítra s Neteří a synovcem do divadla na Sněhurku a samozřejmě potom hokej.
0: David Žasler bude brigáda a výlet s dvojčaty.
2: Kamča z Domažlic, mamka má zítra svatbu, po 20 letech si bere svoji lásku a ona jde svědčit a nealko určitě nebude.
0: Jana Jindřichu Hradec, budeme s dcerou Vaneskou společně slavit svátek v neděli.
2: Květa Děčín dneska si vyzvedne 3letého vnoučka a vrátí ho zítra večer, pojede vláčkem na výlet a vyzkouší i lanovku.
0: Andrea, jedeme na hasičskou soutěž a určitě budeme slavit prohru i výhru.
2: Zdeněk Kamenice zítra s holkama Aquapart, neděle Majaland.
0: Petra Třebíč, jako nepič piva, jdu na pivní slavnosti v Třebíči. Tak když to tak jako sčotnu, tak to vypadá, že většina z vás bude prostě kalit o víkendu, no tak si užijte.
2: Kalit a koukat na hokej.
0: Nadcházející víkend, tak samozřejmě to jde ruku v ruce. Jasně. A ruku v ruce jdou další hity na Hit Rádiu. Leony, Don't Worry v 6.11, hezké ránko.

0: tohle vám hraje páteční hit rádio minutu po čtvrt na sedm Lost Frequencies. Hezké ránko.
1: Vzpomeňte si teďka na svý studentský léta. Určitě jste zažili během nich nějaký to školení, ať už se týkalo čehokoliv. Ale v Německu zažili studenti školení, na který teda jen tak nezapomenou.
2: Mhm.
1: Starý, zkušený lékař, jmenoval se Karl, učil na kurzu mladý zdravotníky, jak postupovat, když uvidí, že někdo dostal infarkt, jo. Takže začal simulovat ten infarkt a ukazovat jim, co dělat, jenže během té simulace ten infarkt zahrál tak přesvědčivě, až ho nakonec sám dostal.
2: Aha.
1: Jako studenti si nejdřív mysleli, že se dělá srandu, ale pak věděli samozřejmě, že tohle není už nějaký výkon herecký, ale opravdu tam bojuje o život, takže ho začali zachraňovat. Na druhou stranu zachránili ho, takže za prvý dobře je to naučil, za druhý, kde jinde by člověk měl dostat infarkt, než právě tady, kde se učí, jak zacházet s tím, když dostaneš infarkt.
0: Tomu se říká vlastně taková praktická zkouška jako s okamžitou zpětnou vazbou. Nicméně, já když si vzpomenu takhle kdysi dávno, když jsem pracovával v nějakých firmách, tak vždycky přijel bezpečák, jo. A samozřejmě tam mělo probíhat nějaké školení, ale bylo to takový to jenom, hele, tady to podepište, tady to odklikněte a tak dále. Takže myslím si, že kdyby se něco stalo zrovna jemu, tak by mu asi nikdo
1: Hele, ale já jsem si vybavila situaci, když jsem byla na střední a měli jsme nějaký kurz zdravotnický, tak každý měl předvádět něco jiného, někdo simuloval autonehodu, někdo tohle, někdo tamto, a já jsem měla předvádět hyperventilaci a dýchala jsem do toho pytlíku a zpátky se mi vracela tohle a tohle. A taky jsem vlastně dýchala tak moc, až to tam se mnou reálně seklo. Ale jako infarkt horší samozřejmě.
0: No, třeba takový fotbalisti, co? Hele, simulujou, víš, že sami tomu věří.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: rodiny. Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z hlavního města hlásíte překážku v plynulosti provozu, v Praze v ulici pod Krejcárkem probíhá oprava mostu, očekávejte omezení provozu.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City.

0: Alex Warren. Ordinary na Hitrádiu, za malou chvíli třeba za 100 let nebo Supergrass. Teď David.
1: Ranní update.
0: A jeho ranní update, pojďme na to.
2: V tuzemských horách je málo sněhu. Mapa republiky roztaje podle odhadu už v květnu. Ve východních Krkonoších, kde meteorologové sněhové pole monitorují, je nejméně sněhu od začátku měření. Čeká nás prostuměný víkend, podle předpovědi vůbec nejteplejší od začátku roku. Obloha převážně jasná, teploty kolem tropické třicítky. Sprejovat po vlacích se nemusí vyplatit, o to spíš, když člověk vytváří grafity v Katalánsku. Tamní úřady se vydali do boje proti sprayerům. Nově jim hrozí pokuta až 22 milionů korun.
0: 22 milionů za posprejovaný vlak?
2: 900 tisíc euro.
0: To je vlastně docela dobrý, jako...
2: Mně to přijde taky fajn, kolikrát, když člověk prochází kolem nějaký krásný fasády a mě teda nejvíc vadí takový ty tagy, jo, jenomže jsou třeba tři písmena takovým tím malým neúhledným
0: Takový ty
2: kliky
0: háky, ale pak jsou takový ty hezký malby.
3: Právě no, u nás za barákem teďka namalovali takový papoušky modrý, což jako možná zní divně, ale vypadá to naprosto nádherně a pak ti to někdo pokazí přesně nějakým tagem třeba.
2: To byl ale nejspíš takzvaný legal.
0: Legal, jo? Ano,
3: to je legal.
0: Hele, a co kdybychom založili společnou crew?
4: No to bychom mohli, ty vole, to jsem právě myslel.
5: Na konce by mohl být S a doprostřed bych dal možná H, to pěkně spojuje písmena. No a na začátek třeba K, a nebo

0: za 100 let. Za 100 let. 6:36. Tohle je Hit Radio, krásné ránku s vámi Michal, Jasmin a David.
1: Máme tady v tuhle chvíli hlášení pro všechny milovníky sluníčka, moře, tepla, nic nedělání. Protože od pondělí tady u nás na Hit Radio startujeme soutěž o dovolenou u moře v hodnotě 40 tisíc korun.
0: Tyjo, tahle tajná informace vlastně od nás zazněla úplně poprvé, takže vy, kdo jste teď u rádia, tak víte, proč je od pondělí dobré poslouchat Hit Radio. Takže jestli už se vidíte, jak ležíte na lehátku, v ruce drink, žádná práce, pohoda, tak od pondělí poslouchejte pozorně, protože letošní dovču vám platíme my. Hity pro vás máme taky Miley Cyrus, Flowers, a staví se i Damiano David tady na Hit Radio. Hezké ránko.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.

0: nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na D4 mezi 18. a 18.5 kilometrem směrem na Strakonice probíhají práce na vozovce. Provoz je veden dvěma jízdními pruhy.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Ale Damiano David, Born with a Broken Heart na Hit Radio. 6.49. Je pátek, nálada fantastická, až moc pozitivní možná, tak bychom to možná mohli trošku vyrovnat. Až tady jednou nebudete. Chtěli byste po sobě na světě nechat nějaký fakt jako pořádný tajemství? Takzvaně echt tajemství? Co, Dave?
1: Jsem doufal, že začneš Jasmin a já budu mít víc času na promyšlení.
0: Co, Jasmin? Chtěli byste po sobě něco zanechat?
2: Hele, zanechat jo, tajemství asi úplně ne, ale zanechat určitě nějaký odkaz.
0: No, možná vás bude zajímat tohle, nový trend ze Spojených států, bizarní služba, kdy agentury nabízejí herečky, které zahrají vaši zdrcenou tajnou lásku. Na pohřeb dorazí v černé limuzíně, s pláčem položí krak ve růži a beze slova odejde.
2: A rodina pak teda jako zkoumá, kdo to byl.
0: No jasně, rodina prostě se už jako do konce svého života nedozví, kdo to byl.
1: No hlavně ty kámoši, víc, říkají, hele, ten Karel.
0: No kámoši, jasně no, ale co na to tchýně, jako ta tam možná do té rakve může skočit taky jako.
2: Ale ty si tím pádem tuhle službu můžeš objednat, OK, ale jenom v případě, kdy počítáš s tím, že teda brzo asi budeš neboštík.
0: Takhle, musíš být živá samozřejmě, aby si to mohla objednat.
2: Samozřejmě, ale musíš počítat s tím, že za chvíli živej nebudeš, jo? No.
0: A nebo si to můžeš objednat takhle do foro, tady dopředu. Teďka, že bychom si to objednali třeba. Já si ale myslím, že to je hrozně sobecký. Jo. Představ si právě toho chudáka, tu manželku, tu ženu, která s tebou 30, 40 let je prostě a ten chlap jakože v tipálek, haha, tak udělá tohle, jo. A nevím, no.
2: Už to nikdy nemyslím.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz
0: Hit Radio. Hit Radio. Bring the action. When you

0: over Britney, bitch.
1: Miley Cyrus.
2: Hey, it's Teddy Swims.
3: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Benzín dražší, nafta levnější. Taková bude dnes situace na tuzemských čerpacích stanicích. Zatímco maximální povolená cena u benzínu opět poroste na pátečních 45 korun a 23 haléřů, nafta naopak zlevní. Prodávat se bude moc maximálně za 42,31. Nejhorší sezona lesních požárů od poloviny 90. let, to je přívlastek období, které mají za sebou ve Španělsku. Plameny tam zničily na 350 tisíc hektarů lesní půdy, což odpovídá asi 5% rozlohy Česka. Příčiny jednotlivých požárů se liší, v polovině případů se ale jedná o úmysl. Václav Moravec si dlouho pauzu nedal, moderátor, kterého veřejnost zná hlavně z tradičních otázek, spustil novou mediální platformu. Jen pár týdnů poté, co na začátku března skončil ve veřejnoprávní televizi, projekt Moravec.cz bude nabízet celou řadu formátů, včetně reportáží nebo politických debat. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Od nového školního roku bude mít základní škola pod Žvahovem v Hlubočepích více místa v lavicích. Praha 5 schválila navýšení kapacity na 450 žáků. Pro provoz nové třídy budou využity zrekonstruované a nově vybavené prostory. Školní jídelna má také dostatečnou kapacitu k zajištění stravování i po navýšení počtu žáků. Jasné, skoro jasné ráno, teploty kolem 10 stupňů, slunečno bude i v průběhu dopoledne, jasná polojasná obloha, jen přechodně oblačno, nejvyšší teploty 24 až 26 stupňů a slabý vítr. Z Prahy Lucia Daňková.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
7: Hezké ránko.
8: Krásný pátek přejeme.
9: Snídaně šampionů.
7: To se tak parádně poslouchá, to slovo pátek. Taky z toho máte takovou radost?
8: Máme.
10: A to skvěle.
7: Zní to dospěle?
8: Skvěle.
7: Já jsem ale všiml si, já se dneska od rána Davida třeba už po 8 ptám, co říkal.
10: My nejsme na stejné vlně dneska.
7: Nejsme. Tak jsme rádi, že vy jste na té správné vlně s námi tady. Si a Cheap Thrill, s tímto celé odstartujeme. Hezké ráno.

0: Pět minut po sedmé, takhle zní páteční Hit Radio a Sia, dobré ráno. Představte si, že ležíte na pláži. Představujete si to.
1: Jo, to jde snadno, tato
0: představa. To lehce. Užíváte si dovču a vedle vás na lehátku leží člověk, se kterým jste se před měsícem rozešli. Jak vám zní tohle pokračování?
1: To už je horší, no.
0: Takhle, je to trend. Lidi kvůli obřím cenám a storno poplatkům tráví dovolenou s ex, kterou si teda zaplatili společně, než se rozešli. Jo, takhle. Co je jasný, že v ceně all inclusive je všechno. Jídlo, pití, tichá domácnost, všechno, jo. Ale tak pojďme se do toho vžít, jo. Udělal byste to?
1: Těžko říkat, když v té situaci nejsem, ale znám někoho, kdo v té situaci byl a opravdu se rozešli a potom jeli na dovolenou s tím, že ale ten rozchod nebyl jakoby špatný, takže vlastně to tam nebylo na nože, ale bylo to nepříjemný samozřejmě.
0: Ono asi taky záleží samozřejmě, když se ti dva rozejdou a jsou stále sami, tak asi to je v klidu, ale
1: jo, jako,
0: kdybych si představil, nebo je to relativně v klidu, ale ta horší varianta je, kdyby třeba už ten jeden s někým byl a řekl, hele, prosím tě, my máme zaplacenou dovču, jo, tady s Monikou. S Monikou, víš, jak to mezi náma prostě jako bylo, co jsem ti o ní vyprávil, ale my spolu teďka musíme ještě jako jet na ty tři týdny jako na dovolenou, jo, je to v pohodě.
2: Vy jste zatím vynechali jeden hodně důležitý fakt, a to sice, kam by ta dovolená byla. Jiná věc je, kdyby to mělo být na Macháči, tak to bych asi oželel, ale kdyby to měla být nějaká tropická destinace.
0: Na Macháč právě bych jel.
2: Okay,
0: to je pravda, to je vlastně pravda, no, takže...
1: Máme tady ještě někoho, kdo tohle zažil.
0: Tady ve studiu.
1: Mezi našimi posluchači, jestli jste něco takového zažili, nebo o někom takovým víte, stejně jako já, tak nám určitě dejte vědět.
0: No a taky, jestli byste dokázali vlastně strávit týden v jednom hotelovém pokoji se svým ex. Nahrajte nám to jako hlasovku na 777-937-777, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. Teď Krištof, hezké ráno!

0: Za minutu čtvrt na osm ladíte páteční Hit Radio, krásné ráno. Společná dovolená s ex, ano nebo ne? Ano, je to trend, lidé si koupí dovolenou, pak se rozejdou a co s tím? Zrušit, nechat propadnout, stornou poplatky velký, tak trendem je, že na tu dovolenou jedou spolu.
1: Ptali jsme se, jak to je ve vašem případě, jestli jste něco takového zažili, případně byste byli ochotní podstoupit. Tak jedna ze zpráv zní, ahoj Hit Radio, já to nezažila, ale kamarádka se s přítelem rozešla po cestě na dovolenou. Ale jak to vypadá, užili si to tam, protože se vrátila těhotná.
0: Směřováníčko proběhlo. Další zpráva od Týny. Ahoj, zažila, když jsem se rozešla s ex, měli jsme koupenou ale rodinou dovolenou s rodiči do Tunisu. Nakonec jsme teda společně odjeli a museli sdílet společný pokoj. V první řadě jsme si od sebe oddělili postele, abychom nebyli v úplném kontaktu, ale nejhorší na tom bylo, že v té době rodiče nic nevěděli, že jsme se rozešli, tak jsme museli předstírat, jak jsme spolu šťastní zamilovaní.
1: Počkej, já si teďka to úplně vybavila, tak to nechápu, že jsem na to zapomněla. To se mi stalo na střední taky. Já jsem s tehdejším ex-přítelem, to bylo v Čechách, jsme jeli jenom jako na dovču, ale s mýma rodičema. Mm-hmm. A taky jsme předstírali, že jsme spolu, že jo? Protože už jsme spolu nebyli, ale nechtěli jsme to nikomu říct. To je hustý.
0: To je neuvěřitelný.
2: Co když i tvoje rodiče tehdy předstírali?
1: No, máma tam měla svého nového manžela, takže rodiče už nic nepředstírali, ty už byly rozvedený.
0: A už to bylo jasný. Takže na dovolenou s ex vlastně ano, když už za to dáme takový peníze, že? Shakira, hezké ráno.

0: 7.19, tohle je Shakira na Hit Rádiu. Hezké ráno, vstupenky na MotoGP v Brně. Už za nějakých 15 minut budete soutěžit o tento týden poslední várku, tak na to počkejte. No a samozřejmě, myslíme i na vás, kdo nás vodíte za volantem, přidáme aktuální dopravu a zvládneme i další parádní muziku, třeba tohle Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: nejrychlejší dopravní servis Áda Vidračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v hlavním městě, pozor na překážku v provozu v Praze v Bárové ulici, na křižovatce s ulicí Hugo Haase, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
1: Poslouchej i naše podcasty Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio City.

0: Forever Young. David Guetta, Alphaville, Ava Max, 7 hodin 30 minut, tohle je páteční Hitrádio, hezké ráno. Za malou chvíli rychlá pitka o Gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně, nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Mača je dobrá, ale neměli bychom to přehánět. Zdravotníci stále častěji řeší, jak zdravá je častá konzumace koncentrovaného zeleného čaje. Záleží údajně na množství, kvalitě a individuální citlivosti. Do Brna se sjíždí nejen sudeční Němci, ale taky fanoušci asijské popkultury. Startuje tam totiž oblíbený Anime Fest. Loni na něj dorazilo na 40 000 lidí. Letos by jich podle odhadů mohlo přijít ještě víc. Když šachy, tak jedině pod vodou. O kuriózní způsob této legendární logické hry je stále větší zájem. Letošní světový šampionát v Polsku přilákal doposud největší množství hráčů, celkem 62.
0: Šachy pod vodou. Podle mě už lidi nevědí, co z nudy vymýšlet. Včera jsme se tady bavili o borci, který štrikoval během maratonu.
2: Je to tak. A teďka já jsem se koukal na video, schválně se zkuste najít na internetu. Vypadá to úplně bizarně. Prostě lidi, kteří jsou po pás ve vodě a vždycky, když chtějí odehrát tah, tak se musí na chvíli ponořit pod vodu, táhnou a pak zase vyplavou nad vodu.
0: To musí dát hrozný práce, co? Jsem taková blbost.
3: Poslední Gold vstupenky na celý víkend MotoGP v Brně. O tom je rychlá pětka a ty pro vás máme právě teď.
4: MotoGP bude 19. až 21. 6. Vy tou Gold vstupenkou získáte přístup na všechny přírodní tribuny, taky možnost přecházet mezi různými sektory, sledovat ty závody z různých míst a taky kompletní víkendový program, včetně tréninků, kvalifikací i hlavního závodu.
0: Hezky, tohle chcete, tak pokud byste rádi vyhráli, napište nám, chci soutěžit a koho byste vzali sebou na 777 937 777 732. Hezké ráno.

0: Yamos, compañeros, tohle je Marquez. Pasta. 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: Posloucháte Hit Radio a máme pro vás poslední vstupenky, gold vstupenky na celý víkend MotoGP, který se vrací zpátky do Brna.
2: Grand Prix tam 19. až 21. června doveze světovou motocyklovou špičku. Marc Marquez, Jorge Martin, taky Filip Salač, na tyhle a další se můžete těšit.
0: A s námi v éteru je Pája. Pájo, hezké ráno.
3: Hezké ráno, ahoj.
0: Hezké ráno. Pája z Friedlandu nad Ostravicí. Jak je ve Friedlandu, prosím pěkně?
3: No krásně, dneska to vypadá slibně.
0: Tak to je hezký, hlavně je pátek a hlavně máš možnost vyhrát tady ty gold vstupenky. Ty jsi psala, že bys vzala nejlepší kamarádku, takže vy jste takový motorkářky, jo, Pájo?
3: Jo, jsme. Už jsme dlouho nebyli na Grand, ale jsme takové.
0: Hezký, tak teďka to třeba vyjde a úplně gratis, tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje parťák Šreka, který pořád mluví?
3: Wow, oslík.
0: Přesně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, na kterém kontinentu leží Egypt?
3: Afrika?
0: Přesně tak.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Které ovoce je symbolem a logem firmy Apple?
3: Jablíčko.
0: Mm-hmm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, jaké je telefonní číslo na hasiče?
3: 150.
0: 150.
3: 8.
0: Ty jsi to řekla na začátku 150.
3: 150 rovný.
0: Tak, dobře. A poslední pátá.
2: Kam pojedeš na letošní MotoGP?
3: Do Brna.
2: Doufejme, že tam nebudou potřeba hasiči.
3: Super.
0: Hele, Pájo, kdyby cokoliv, tak volej 112, jo?
3: Jo.
2: Prosím, ať se trefíš.
0: Tak je to tvoje, moc gratulujeme, gold vstupenky na celý víkend MotoGP. Můžete se s kamarádkou těšit.
3: Krásně, díku moc.
2: Moc gratulujeme.
0: Tak krásný víkend, Pájo. Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu. MotoGP je zpět. Nenech si ujít Grand Prix České republiky 2026 už 19. až 21. června na Masarykově okruhu v Brně. Více informací najdeš na autodrombrno.cz. Hit Radio City.

0: Jamel je superstar 7.41, tohle je páteční Hit Radio, krásné ránko. Dámy a pánové, je tady matematický podraz století. Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Zajímalo by mě, kolik koní má vaše auto, co? Budeš vědět, Jasmin, cca? Zhruba.
1: U nás s elektroautem netuším.
0: Dobře, tak třeba 500. Kolik má Davidovo auto?
2: No? Určitě míň.
0: Dobře.
2: 300.
0: Moje 320.
2: Tak to moje teda výrazně míň.
0: A já jsem zjistil včera, že jeden kůň, není jeden kůň tak, jak si myslíme, ale jeden kůň se rovná 15 koňských sil, jo. Takže když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15.
2: Vynásobit 15.
0: Vydělit. Protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil, ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jako
2: jo,
0: to
2: takhle,
0: zvíře.
2: Takže vážně vydělit.
0: Takže jako to bylo obrovský překvapení pro mě. Já jsem včera, když jsem to četl, tak říkám, to není možný. Takže opravdu to tak je.
2: A pak ještě, aby jsme to teda uvedli na správnou míru. Když má auto 15 koní, tak je to síla jednoho poníka.
0: Takže máš prostě 300 koní, takže ne 300 koní pod kapotou, ale jako by tam prostě bylo 20 kobyl, jako jo. Mm-hmm. Jo, což je jako zajímavý zjištění a je to matematický podraz století. Mimochodem, člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
2: Jednoho kterého koně?
0: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký gata titly, jo.
2: To jo, ale jestli toho automobilový...
0: Nevím, prostě převalskej, třeba.
2: No, zajímavý.
0: Je, opravdu, já jsem o tomhle ležel včera asi 15 minut a zjišťoval jsem si o tom jako detaily a ač to teďka zní možná neuvěřitelně, tak opravdu to tak je. Takže z toho vyplývá, že jeden kůň je vlastně jeden člověk. Je tak?
2: To asi jo, teda, no.
1: My jsme zmatení.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: nejrychlejší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Praze 4 ve Vídeňské ulici za křižovatkou s ulicí u Křeského nádraží směrem z centra probíhají stavební práce, uzavřen je jeden jízdní pruh.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Činasky. 7.55 ladíte páteční Hitrádio. Krásné ránko, Michal, Jasmin a David.
1: Před chvílí jsme se tady bavili o tom, jak jsme žili ve lži, co se týče koňský síly, což je ale vlastně v pohodě lež, protože představte si, že třeba chodíte rok s nějakou ženou, pak si ji chcete vzít za ženu, uděláte to, máte za sebou ten obřad, jste oddaný a až 12 dní po svatbě zjistíte, že ta vaše novomanželka je muž.
2: Počkej,
3: tak proto si tak jak? Rozuměli.
1: To se opravdu stalo. Stalo se to v Indonésii a přijde mi to teda naprosto brutální. Ale vlastně on to zjistil tím pádem až po roce a 12 dnech, kdyby vás zajímalo jak, tak prej si začala po svatbě pořád zakrývat tvář, odmítala intimitu a nakonec se ukázalo, že celý ten vztah byl jenom kvůli penězům.
0: Máme to i zhudebněný. To je neuvěřitelný, to je neuvěřitelný. Hele, takhle to bylo. Jako, co je naprosto jistý, je jedna věc teda, že milování proběhlo až po svatbě.
1: No to každopádně, takže nekupovat zajíci v pytli, jak se říká, že jo?

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Hit Radio.

0: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Tam, kde byla ještě nedávno zima, bude extrémní vedro. Evropu totiž podle předpovědi sevře tepelná kupole. Například na jihu Evropy by mohly naměřit až tropických 40 stupňů, a to především ve Španělsku nebo Portugalsku. Na přelomu týdne potom vedra dorazí taky do Česka. O nejvyšší horu světa je stále větší zájem. Na Mount Everest vylezlo za jediný den, tuto středu, největší množství horolezců a šerpů v historii, 274. Nepál dlouhodobě čelí kritice za to, že na Everest pouští příliš mnoho lidí. Velké množství výprav může vést k nebezpečným kolonám v takzvané zóně smrti pod vrcholem. Do Polska nejspíš zamíří další američtí vojáci. Prezident Donald Trump se nechal slyšet, že jich k našemu severnímu sousedovi pošle dalších 5000. Není ale jasné, jaké jednotky má konkrétně na mysli. Minulou středu totiž z ničeho nic americké ministerstvo obrany náhle zrušilo plánované nasazení více než 4000 vojáků. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: V polovině června půjde k zemi most přes dálnici D4 u Jíloviště u Prahy. Zároveň začne stavba nového. Mezi Jílovištěm a Všenory musí řidiči počítat s objížďkou od 1. června. První krátkodobá uzavírka proběhne už v noci na 27. května. A to kvůli zkouškám provizorní lávky pro pěší. Dálnice bude v obou směrech uzavřená od půlnoci zhruba na 20 minut. Jasné, skoro jasné ráno, teploty kolem desítky, slunečnou více mraku jen odpoledne, polojasné. Skoro jasná obloha v dopoledních hodinách a maximální teploty kolem 25. Z Prahy Lucia Daňková.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
5: Dobré ráno, šampione.
6: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
7: jsme tady pro tebe.
6: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
8: Dobré páteční ráno.
9: Ahoj, ahoj.
10: Snídaně šampionů.
8: Tohle mi chybilo celý týden, Jasmin. Ahoj, ahoj.
11: Celý týden jsem dvakrát chybila, ale děláme z toho celý týden. No jasně, pojďme.
12: Co měli přijít, nepřišli, no.
8: A jsou tady už, krásné ráno. Jasmin, David, Michal, to jsme my tři.
9: Pánové, máte Instagram?
8: Jo, taky.
9: Taky. No, tak prej to není sociální síť pro vás. Kdo to řek a proč to řek, to si povíme za chvíli.
8: No dobře, no.
12: Ty jsi to tu řekla.
8: Avicii, Levels na Hit Radio 8.02, hezké ráno.

0: parádní páteční ráno, Hit Radio v uších, taky Hozier, Two Sweet v 8.09.
1: Zvedne ruku i v autě každý muž, co má Instagram. Ano, vidíme většinu z vás.
0: Vám, že nejsme vidět, ale tak prostě nebudeme lhát. Našim posluchačům ne.
1: Ale vás jsme viděli. Elon Musk, prosím vás, v nedávných dnech řekl, že Instagram je jenom pro ženy. Což teda nevím, protože jsme koukali na aktuální data, které ukazují, že asi 52% uživatelů Instagramu jsou naopak chlapy.
2: No navíc dva nejsledovanější Instagramové profily na světě patří taky mužům. Cristiano Ronaldo 664 milionů a Lionel Messi 506 milionů.
0: To je vlastně kolik, že má 660, to je vlastně jako ty, ne?
2: To je jako já, akorát v milionech.
0: Akorát no. To má v milionech, no, ale já si říkám, jestli to nebude čistá pomluva toto, tak jako víme, že Elon Musk, tak jeho síť X-ko, že jo, tak jestli třeba nezávidí trošku, jako, Zuckerbergovi. Trošku, jako, no. to je prostě, jako když se ti něco nelíbí a chceš někoho pomluvit, tak prostě pomluváš, kopeš do toho druhýho, že jo, víme, no. Takže, jak to je teda s těma ženama?
1: Vy to naopak dost využíváte, mám pocit.
0: Jakože lajkujeme každou ženu, kterou tam vidíme?
1: No.
0: To není možný.
1: Teda ne vy dva konkrétně, ale.
0: To, přesně, to jsem chtěl říct, no. Jakože bychom jeli po Instagramu a dávali srdíčka polonohým holkám. My chlapi, neblbni, Jasmin, prosím tě. Erik Fritz, Call on me, 8 hodin 10 minut, hezké ráno.

0: Huntrix Golden, 8:15, Hit Radio a vy, dobré ránko. Holky, ženy, taky máte jedno konkrétní místo na zemi, kde vaše morální zásady neplatí? Ano, říkáte si, cože to je za nesmysl, vysvětlím. Zpěvačka Kesha šokovala fanoušky tvrzením, že žije v naprostém celibátu a že milování k životu absolutně nepotřebuje. Je tady ale jedno ale. Dodala zásadní výjimku, že svůj slib cudnosti ruší v Itálii, protože prý tamním chlapům prostě nejde odolat.
1: Prý je tady geosexuálka, to se mi líbí, jakože lezla to nepodvedu tě, ale jestli budu v Itálii, tak sorry, to se na mě nemůžeš zlobit, jako.
0: Novej termín geosexuál. Mně to přijde vlastně celý takový postavený na hlavu, to je jako, představ si, jo, představte si, že držíte brutální dietu, jo, ale sacharidy se nepočítají, když si to jdeš sníst jako třeba potně, jo, něco takovýho. Ale dobře, pojďme zpátky k těm Italům, jo, jako takhle, ty karabiněry.
1: No jo.
0: V těch kozečkách, jako jo. To se podlamují nohy i mě. Pojď sem, kámo. Kámo, zatkni mě.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.

0: Nejrychlejší dopravní servis Áda Vydračák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Praze Podolí, v ulici Na Zlatnici, v úseku mezi ulicemi Na Dolinách a Na Podkovce. Probíhá rekonstrukce plynovodu, komunikace je neprůjezdná.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City.

od Mirai na letošních Hradech.cz dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je. Byl květ.

0: Za 8:30. Tohle je Hit Radio a Mirai Summer Love. Michal, Jasmina, David, to jsme my tři, přejeme hezké ráno a David pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Festivalová sezóna startuje a my bychom měli být ještě opatrnější, a to především při nakupování lístků. Na českém internetu totiž přibývá podvodníků, kteří nabízí falešné vstupenky. Odborníci proto doporučují nakupovat lístky přímo na oficiálních a prověřených platformách. Donald Trump má v Bangladéši dvojníka, albínského bůvola, který je americkému prezidentovi opravdu hodně podobný. Stala se z něj hvězda internetu, za kterou se sjíždějí lidé z celého okolí. No a čeká nás prostuněný víkend, podle meteorologů vůbec nejteplejší od začátku roku, obloha převážně jasná, teploty kolem tropické třicítky.
0: To bude fantazie, navíc zítra hokej, Česko, Slovensko, krásný počasí, grilovanda, pivko. Těšíte se?
3: No jo.
2: Jasně.
0: Tak těšíme se společně. A těšit se můžete i vy na srdcovky s Jirkou Plnářem. Ten vám bude hrát mezi 12. a 13. 5 srdcovek plus jednu vaši. A pojďme dělat, že tohle je taky srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Tohle je DJ Sesh. A stay na Hit Radio 8:29.
2: Ty Sesh, tak dobré.
0: Party začíná, hezké

0: Kamrad Be Mine a Hit Radio v 8.35.
1: Holky, hlavně. Už se ví, co se bude v létě nosit. Módní experti už mají jasno, takže my taky. A vydávejte pozor, i když si samozřejmě noste, co chcete, to dá rozum. Ale kdybyste chtěli být v obraze, co bude trendy? Jo. Tak prej se budou nosit šíleně svítivý barvy, který mají zlepšovat náladu. Tudíž, kdo jedete all black outfity, tak trendy letos nebudou.
2: Dobře.
1: A hlavně, co už teda pozoruju hodně, puntíky, všude puntíky. Zrovna jsem viděla kamarádku, co má puntíkatý nechty, jiná má puntíkatou bundu, prostě všude jsou puntíky.
0: Přemýšlím o tom, že já si budu mít trochu problém, protože já teda jedu, jak jsi říkala, all black. Já mám rád černou a všechny její odstíny, to je moje oblíbená. Ale pak samozřejmě bílou, černá nebo bílá, já nic jiného, jo. Ale puntíky vlastně nemám na ničem, ani na trenkách, ani na ponožkách, na ničem, na ničem.
1: Jsme rádi, že to víme, že nikde nemáš. Nicméně, já jsem chtěla naskočit do tohohle toho puntíkatýho vlaku, ale prostě mi to nesluší. Já doufám, že najdu něco, co, protože mně se to jako líbí, ale bohužel mi to nesluší. Nicméně, máš třeba ty a máte vy, naši posluchači, nějaký kousek nějakého oblečení, který vaše partnerka nebo váš partner fakt jako na vás nemá rád?
0: Co čert nechtěl, Jasmin, shodou všech okolností a náhod jsme včera probírali můj šatník. Věci, které jsem měl v pytli a které jsem nenosil, takže se kouknu, jestli mi to náhodou nebude, tak 95% věcí mi nebylo. Ale nejlepší bylo, když jsem vytáhl tričko, který jsem měl fakt oblíbený, a bylo to takový vínově, takový vínový a tigrovaný.
1: Tigrovaný?
0: A moje holka na mě kouká a říká, tohle jsi fakt nikdy nosil? A já říkám, ne, to já si to nechám, nevím, do garáže třeba. On říká, ne, to si nenecháš ani do garáže. Tak už není.
1: Už není, znám to taky tohle, no, taky se takhle vyhazujou věci.
0: Co třeba tvůj Kuba, má něco takového, co jsi mu zakázala nosit?
1: Já spíš jako v minulosti, jako u jiných partnerů, můj Kuba na tohle je úplně jako super, on má strašně hezký věci, strašně rád podporuje lokální český značky a tak, takže tady ten problém nemám.
0: A má puntíky?
1: Zatím ne, ale napravíme to.
0: Takhle, od tebe zatím žádný puntík rozhodně nemá. Za chvíli Gustavo Lima, baláda pro vás, kdo nás ladíte. Taky Coldplay, We Pray, tady na Hit Radio. Hezké ránko.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.

0: Coldplay, We Pray na Hit Rádiu v 8.48. Fandit, modlit se budeme zítra. Otázka na vás, sledujete hokej? Fandíte? Jasmin, fandíš?
1: Fandím.
0: Fandíš. Takhle, zítra nás čeká mistrovství, mistrovský zápas proti Slovensku. A to je událost, kdy se podle mě na hokej kouknou i ti, koho to normálně moc nebere. Jo, Česko-Slovensko, 16.20 zítra. A já už teďka mám takový tušení, že z jejich brankáře uděláme legendu, vypálíme na něj tak 200 střel a vyhrajeme 2-1 po tom, co budeme 58 minut prohrávat, protože mně přijde, že my to prostě jinak letos jako neumíme, jo? A tak tady je otázka. Chlapi, už jste pozvali kámoše k vám domů, co? Holky, už jste si udělali náhradní program, nechty, vlasy, výlet s kamojdou, anebo fandíte celá rodina a jdete do místní knajpy pěkně pohromadě? Dobře, super plán na víkend, navíc bude hezky, takže zítra to urvem, Jasmin, co?
1: Urvem to!
0: Urvem to, Češi!
1: Do toho!

0: 57, tohle je páteční Hit Radio a snídaně šampionů. A my se s vámi jdeme rozloučit. Děkujeme za celý tento týden.
1: Děkujeme, budeme se těšit samozřejmě po víkendu, ale nejdřív si ten víkend a ještě zbytek pátku samozřejmě užijte.
0: Užijte, no a pokud jste nás náhodou naladili až teď, tak připomínáme, že od pondělí budete tady u nás na Hit Radio soutěžit o zájezd v hodnotě 40 000 korun.
1: K moři.
0: K moři, no samozřejmě, ne na Macha, jo.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákon.

0: Hitta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: I když za 4-5 u Macháče, tak to byl mejdan. Tak se mějte hezky, užijte si víkend.
2: Ahoj.
1: Čau v pondělí.
0: Hit Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
2: A teď nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Přejeme dobré dopoledne. Kolony vás brzdí na Barandáku a také v Dobřížské ulici směrem do centra. Je to kvůli dopravní nehodě. Popojíždíte minimálně 10 minut. Další zdržení delší vás čeká pak na příjezdu od Rudné na D5 a pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. To už je v tomto týdnu taková klasika. Zdržení je kolem 15 až 20 minut. No a přidám ještě oblast kolem Motola. Tady se zdržíte v Kukulově a také Bělohorské ulici. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2. Chytrá!

0: it's me, Rita Ora.
1: I'm Macklemore.
2: I'm Dua Lipa.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
9: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. První akutní psychiatrická ambulance pro děti a dorost je nově otevřena na Zeleném pruhu. Jde o zcela nový typ zdravotní služby v systému péče o duševní zdraví. Pokračuje náměstkyně primátora Alexandra Udženija.
10: Otvíráme tuto ordinaci, která je opět unikátní v celé České republice. My na této adrese už máme perinatální centrum, které pečuje o maminky před porodem a po porodu, pokud mají nějaké potíže. A vlastně na tomto samém místě otvíráme i tuto akutní psychiatrickou ambulanci pro děti a dorost.
9: Ambulance má nabídnout rychlou diagnostiku, krátkodobou léčbu i podporu rodinám. Otevřená bude každý pracovní den. V Praze druhým dnem pokračuje bezpečnostní konference Globsec Forum 2026. V diskuzích dnes vystoupí nová maďarská ministryně zahraničí Anita Orbánová nebo její polský protějšek Radoslav Sikorsky. Konference končí zítra panelem, kterého se zúčastní také ukrajinský ministr zahraničí Andrej Sibiha. Gastropodnikům za první 4 měsíce letošního roku rostou tržby meziročně o 2%. Největší růst je patrný u hotelových restaurací. To podle odborníků svědčí o tom, že lidé stále častěji cestují za kvalitní gastronomií.
7: Hokejový servis Hit Radio.
11: Kanadští hokejisté zdolali na mistrovství světa ve Freiburgu Norsko 6-5 v prodloužení a navzdory ztrátě prvního bodu ve čtvrtém utkání na turnaji se posunuli do čela skupiny B před Česko. Norové sahali po historicky třetí výhře ve vzájemných zápasech, ale v čase 58-21 vyrovnal Ryan O'Reilly a po 29 sekundách prodloužení rozhodl Mark Scheifele. Autor vítězné branky zazářil 4 body za hat-trick a 1 asistenci.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
9: Páteční den bude slunečný, jasný, polojasný, odpoledne trochu více mraků, ale teploty parádní. 24 až 26 stupňů.

0: Radio City a tohle je Kuba Urban.
1: Tak jo, tak dočkali jsme se, je tu pátek, přátelé, teď máme nějaké 3 minutky po 9. hodině, dobré dopoledne. Dopoledne, jak už říkala Lucka, jako s letní atmosférou rozhodně v Praze, stejně tak jako před víkendem, ale všechno dobrý, jo, já bych řekl, že dobrý.
2: Měl jsi takovou tu náladu, že máš pocit, že vlastně už je skoro víkend, nebo skoro dovčané, co?
1: Spal jsem asi 2,5 hodiny dneska, musím říct, že na náladu nezbyl čas, byl jsem rád, že stojím na nohou.
2: Dobře, já jsem vzhůru od 5, jo, takže, ale to asi není důležitý.
1: Vidíte, jak brzo vstáváme?
2: Kvůli vám.
1: Tak dáme si další skvělou muziku, Miles Smith, Pink a nebo taky Nelly Furtado. A pozor, za chvíli vás pozvu na jednu víkendovou speciální akci. Ono jich je opravdu hodně o tomhle víkendu, ale jedna je fakt skvělá. Tak vydržte a my jsme Hit Radio.

ve čtvrt na deset. Hit Radio City a páteční dopoledne, přátelé. No, dáme si za chvíli další skvělou muziku, Ale Farben, Timbaland a ještě řada dalších. Nejenom o tomto víkendu se děje v Praze jako jedna akce za druhou. Skutečně v sobotu a v neděli máte v Metropoli rozhodně co dělat, ale já vám dám výhled ještě na ten další víkend, to znamená na konec května, konkrétně 30. května. A je to akce, která mě teda ale absolutně zaujala a věřím, že pokud patříte mezi konkrétní lidi, tak byste tam neměli chybět, jo? Je to vlastně lehce bizarní, ale krásný, jo? Takový roztomilý. V Litoměřicích chystají oslavu Mezinárodního dne dětí a jeden bod z programu je úplně za mě jako nejlepší. Pokus o rekord v největším setkání lidí se zvířecím příjmením. Takže jestli se jmenujete vlček, holub, liška, beran, síkora nebo třeba jezevec, ano, v Česku dokonce je jeden pan jezevec, stejně tak jedna paní jezevcová, tak v Litoměřicích máte v podstatě jako volnou vstupenku, jo? Byli byste VIP hosté roku. Na rekord dohlídne i agentura Dobrý den z Pelhřimová, to jsou ti, co evidují české rekordy. No a tahle zvířecí sestava, tenhle zvířecí sraz prý ještě v databázi nemají, jo? Takže pokus o překonání největšího setkání lidí se zvířecím příjmení proběhne 30. května od 9 do 17 hodin v Litoměřicích v Masarykově ulici. Je to v bývalé umělecké škole, jo? Takže já si myslím, že je to jasné. Jestli patříte tam zrovna pan Zajíc, teď on poslouchá, tak si myslím, že by měl s celou rodinou jednoznačně za ten další víkend vyrazit do Litoměřic. Kdyby nás náhodou v tuhle chvíli na 937 poslouchal někdo z Litoměřic, jo, tak mi řekněte, jak se tam na to chystáte. Případně, jestli teď hladí někdo, kdo má zvířecí příjmení, ať napíše na 777-937-777, jo? A možná ještě o tom pokecáme. Tady jsou Deep Blue Something a Hit Radio City. You won't say

0: Hit Radio City, taky Timbaland, One Republic a za pár minut Like It anebo Rosé a Bruno Mars. Je vidět, že vás to dost zaujalo, přátelé. Ano, ano, příští víkend pokus o překonání českého rekordu. Vlastně v největším počtu lidí se zvířecím příjmením na jednom místě. Bude to probíhat v Litoměřicích, ale až ten příští víkend, to znamená v sobotu 30. května. Tak jenom, abyste s tím počítali. No a víte, kolik zvířecích přípení se nám ozvalo? Hodně. Já jsem čerstvě vdaná za Havránka, takže hrdě podpoříme dvěma kousky a vyrazíme ze Sluštic u Prahy podpořit tenhle litoměřický pokus. Pak tady napsal Jirka Myšička, hele, to mě zajímá, do toho jdu. A mám tady ještě jednu zprávu, která je od pana Orla. Jirka Orel se podepsal, takže že do toho určitě půjde a s celou rodinou. Hele, dobrý, jestli máte zvířecí příjmení, potom byste 30. května neměli chybět v Litoměřicích a dost možná se zapíšete do České knihy rekordů. Já mám pro vás za chvíli další velké hity.
1: Hit Radio. Nejlepší den června. Čtvrtek 4. června. Žluté lázně a City Picnic live. Xindl X.
2: Jsem anděl, co ti dostala povel, ale mám jen těří do nebe, chci z toho něco pro sebe.
1: Hodiny.
3: Jsme na věky věku.
1: Kája a Bambuláček a další skvělý program pro děti. A taky prosecco a ty nejlepší piknikové dobroty. Piš si čtvrtek 4. června o 16 hodin Žluté lázně. Úplně zdarma. City Picnic s Hitradiem City. Festival, který se vejde na deku.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Partnerem City Picnicu je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je

0: jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. Centifolia.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

a pace. Tak tohle jsou velké hity, které vám nabízíme my tady u nás na Hit Radio City. Dobrý pátek a hezké dopoledne. Tak je velká pravda, že ten tip na příští víkend vás teda brutálně zaujal. Hanka Vlková mi tady píše: moje příjmení je Vlková, syn je Vlk, přítel Havránek, v létě mi přišel řemeslník jménem Beránek a zakončím to svým šéfem, který se jmenuje Škvor. To je hezký. No ale samozřejmě nejenom na příští víkend. Já mám pro vás i tip na tenhle víkend, abyste rovnou věděli, co třeba zítra dělat s tím krásným počasím, které na nás čeká. Protože zítra ve Žlutých lázních je plán naprosto jasný. Je to speciální dětský den ve Žlutých lázních, kde nebude jenom takový třeba tradiční skákací hrad, párek v rohlíku a tak dál, ale bezpečně u vody, což je vlastně odpoledne plné akce. Můžete si tam užít sport, můžete si tam užít soutěže a hlavně zážitky se záchrannými složkami, protože tam bude speciální dobrodružná stezka. U vstupu dostanete herní kartu, potom oběhnete stanoviště, splníte úkoly a na konci je samozřejmě odměna, jo? Takže děti šťastný, rodiče spokojený, win-win situace. Ambasadorem celého zítřejšího odpoledne ve Žlutých lázních je vodní slalomář Jirka Prskavec a budou tam i speciální hosté, jo? Navíc záchranné složky tam předvedou několik jako manévrů. Dokonce by snad měl přiletět i vrtulník. A já si myslím, že jestli někdy vzhlížíme těm policistům a záchranářům, zejména když jsme jako menší, říkáme si, ty bláho, to bych třeba jednou chtěl dělat, to je strašně akční zaměstnání, tak tam to všechno uvidíte přímo na vlastní oči. Zítra ve Žlutých lázních. Tady už je Sonic, It Feels So Good, skvělá muzika. A za pár minut taky Maneskin. Hit Radio City.

0: ve 9:45 je vaším společníkem Hit Radio City a za pár minut to bude zase další skvělá muzika a velké hity. Dohrávají nám Maneskin, jejich Samota. Ale sami nebudete, nebojte se. David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Tohle skvělé hudební spojení a píseň Gun, Gun, Gun. Ta vás čeká už za chvíli.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Už jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. Centifolia.cz
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: za chvíli 10 a tohle je Hit Radio City, přátelé, dobré dopoledne, hezký pátek. Jennifer Lopez s Pitbullem a nebo taky Ed Sheeran, to vám budeme hrát po 10. hodině, ale je nejvyšší čas. Lucka přišla, co se děje v Praze?
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. Většinou se ranní kolony postupně rozjely až na tu, která se táhne po D5 klasicky celý tento týden. Od Loděnice pokračujete v koloně až na Pražský okruh, i ten popojíždí na úrovni Jinočan a Ořechu směrem, kde jedná zdržení je kolem 15 minut. Kratší kolonu jste hlásili ze Strahovského tunelu kvůli menší nehodě a také na úrovni Záběhlic. Pokud jedete dál do centra metropole kvůli pracím na silnici, počítejte z 5 až 7 minut. Tamy. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Odbavte se. Letiště Praha spustilo před letní sezonou kampaň, ve které radí, jak bez komplikací projít odbavením. Upozorňuje také na dopravní komplikace v Aviatické ulici. Mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Příjezd i odjezd z letiště totiž bude po celou sezónu ovlivněn přestavbou mimoúrovňové křižovatky Aviatická Lipská u letiště, což může způsobit dopravní komplikace. Doporučujeme proto cestujícím během rekonstrukce křižovatky využívat zejména městskou hromadnou dopravu, která není dotčena dopravními omezeními v místě stavby.
3: Pro usnadnění cestování je dohromady v obou terminálech 31 kiosků pro samoodbavení, zároveň je k dispozici i 32 přepážek k samostatnému odbavení zavazadel. Botanické zahrady po celém Česku připomínají dnešní Světový den biodiverzity. Připravili různé akce, kdy návštěvníky seznámí mimo jiné s uchováním přírodního a kulturního dědictví. Botanická zahrada v Troji se dnes zaměří na včely medonosné, čmeláky a další opylovače. Více na botanická.cz. Ministři zahraničí zemí NATO budou ve Švédsku řešit přípravy na summit a obranné výdaje. Debatovat mají také o posilování bojových schopností a zvýšení průmyslové výroby na obou stranách Atlantiku. Česko zastupuje ministr Petr Macinka. Evropu zasáhne vlna veder. Důvodem je takzvaná tepelná kupole, která teploty vyžene vysoko nad průměr. Jako první to pocítili na Pyrenejském poloostrově, ve Španělsku už v týdnu šplhaly teploty na více než 36 stupňů a teploty porostou lokálně až na 40. Letní teploty čekáme o víkendu také u nás. Těch 40 stupňů se pochopitelně týká Pyrenejského poloostrova, nikoli Českou republiku. Nás čekají ale letní hodnoty. Dnes odpoledne kolem 25, o víkendu mohou být vyšší. Čekáme většinou sluníčko a v odpoledních hodinách mraky.
1: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
5: Pokračujeme, přátelé, ano, před víkendem, který nám tady slibuje nádherné počasí a vlastně spoustu tipů, kam vyrazit, co dělat. Dokonce pro vás budu mít jednu celofestivalovou vstupenku na festiák, který vlastně začíná už za hodinu. Tak kdybyste chtěli, ať už v pátek nebo v sobotu, dobře poslouchejte City Quiz, protože tentokrát jsem si připravil takovou hádanku. No, je to film, který není ani podle mě 2 roky starý. Podle mě je to tak zhruba rok, jo. Takže hláška dost možná ani nezlidověla.
3: A je sportovní?
5: A je sportovní, jo.
3: Oh, lala.
5: Jsem dost napověděl. Ellie Goulding, Jennifer Lopez a za chvíli si procvičíme mozky.
1: Hit Radio City.

0: Eden Safír a Ed Sheeran. Tak jo, 10:45. Kamarádi, přátelé, vy všichni, co v pátek dopoledne ladíte Hit Radio, já mám pro vás jednu nabídku. Schválně, jestli poznáte na první dobrou.
1: Tak pánové, sundejte si nohy, jde se makat.
0: Protože mě strašně zajímá, z jakého je to filmu.
2: Dopolední kvíz Hit Radia City. Písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: A teď vám to šrotuje, jo? A říkáte si, ty bláho, tak to vůbec jako... To vůbec nevím.
1: Tak pánové, sundejte si nohy, jde se makat.
0: No, on to totiž není nijak starý film, je to vlastně relativně nový film. Nedávno byl v kinech, pak se objevil na všech různých těch platformách, jak se je musíte platit, abyste se na to podívali. No a hrají tam Hynek Čermák a Ivan Trojan, jo? A je to vlastně o hokejistech. Víc vám neřeknu, jo? Důležité je, že když to budete vědět, tak píšete na 777-937-777.
1: Tak pánové, sundejte si nohy, jde se makat.
0: A když to zvládnete, ať už SMS-kou anebo WhatsAppem, či snad hlasovkou, jakýmkoliv způsobem, tak to doručte sem ke mně do studia, protože odměna vás nemine, já vás totiž dostanu na Sparta Fest, který vlastně začíná už za hodinu, ale pokračuje pátek, sobota, na Letenské pláni, spousta sportu, včetně toho sportu, z jehož prostředí je přesně tenhle film.
1: Tak pánové, sundejte si nohy, jde se makat.
0: No tak jo, 777-937-777, pište právě teď, z jakýho je to filmu.
1: Tak pánové, sundejte si nohy, jde se makat.

0: My jsme našli lásku, we found love. Rihanna a Calvin Harris, to je muzika, která vám hraje dneska dopoledne u nás na Hit Radio City. Dáme si Leony a dáme si taky Linkin Park. Už za chvíli, no a hlavně dáme si vyhodnocení.
1: Tak pánové, sundejte si nohy, jde se makat.
0: Tohle byly tři vteřiny z filmu, na jehož název jsem se ptal. A vy jste to? Vy jste to zvládli! Dominika, Lucka, Ivča, Pavla, Jirka, Marek, tihle všichni. Jako věděli na první dobrou, tady lítaly ty zprávy okamžitě, rychle. A ještě další přicházejí, teďkon koukám, Markéta, Eliška se přidává. Ano. Všichni jste to zvládli naprosto skvěle. Ale já jsem to stále ještě neřekl, protože to bude na Luci, která je se mnou ve vysílání. Lucko, hezké dopoledne.
2: Tak hezké dopoledne všem.
0: Tak Luci, tak, bylo to těžké nebo ne?
2: No, bylo to těžký, ale zvládlo se to.
0: Tak, to jsem chtěl slyšet. Já jsem to chtěl schválně dneska udělat trošku těžší, jo. Ale vzhledem k tomu, že ten sport se samozřejmě objeví i na Spartafestu, tak si myslím, že to propojení bylo víc než jasný. A mě teďkon zajímá, a všechny ostatní, kteří náhodou neslyšeli a nevěděli, z jakého je to filmu teda?
2: Je to ze filmu Neporazitelný.
0: Juhu! Neporazitelní! A Lucka je, prosím vás, neporazitelná, jo? Teď jste to dokázala takhle hezky ve vysílání. Takže Luci, jaký máte pátek?
2: Parádní naprosto. Já myslím, že děti budou mít ještě lepší, až to zjistějí.
0: Patříte mezi ty spartianské rodiny?
2: Musíme. Stejně miluje Spartu, takže...
0: Takže to máte nařízený, jo? Ano, to je hezký. No tak můžete vzít samozřejmě celou rodinu, protože máte celou rodinnou festivalovou vstupenku. Já se na vás budu moc těšit, užijte si to, mějte se krásně a hezký víkend, jo?
2: Děkujeme, taky hezký víkend.
0: Naschle.
2: Naschle.
0: No a zase v příštím týdnu po 10. hodině dobře poslouchejte Hit Radio, prosvíštěte si svoje mozkové buňky a třeba za to něco dostanete.
3: Hit Radio. Každý má svoji srdcovku. Hit, který ho naučil milovat hudbu.

0: jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. Centifolia.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Linkyni hezky v tempu. V půl jedenácté, k tomu tři minutky, Hit Radio City a páteční dopoledne. Jedna zpráva, která mě docela osobně zasáhla, včera jsem se jí dozvěděl a jako má to dvě konsekvence, takové jako dva následky. Já vůbec nevěděl, že stále ještě hráli. Ale autoři hitu Barbie Girl končí, ano. Po 37 letech kariéry skupina Aqua oznámila, že jako konec. Taky vás to zarazilo, že jste si mysleli, že skončili už dávno? No jo, kapela, která v 90. letech ovládala hitparády, které už nikdy neodpářeme ten Barbie Girl hit, tak se prý definitivně loučí se scénou, jo? Než se z nich stala Aqua, tak vystupovali pod názvem Joy Speed a jejich první single tehdy vlastně úplně propadl. O pár let později ale prodávali miliony desek po celém světě. A prostě tahle píseň, ta jako bude navždy. Co jsem se toho nahrál na diskotékách. Nicméně Aqua samozřejmě za svou 37 let dlouhou kariéru jako napsala spoustu písní a jedna, která je vlastně trošku pomalejší, trochu jiná než všechny ostatní a jmenuje se Turn Back Time. Tak si na ní vzpomeňme právě teď na Hit Radio.

Zkouším žít, tak to je poetika. Jasně před 10:45. Jasně máte, Pražáci, pocit, že se nám tady v metropoli trošku rozmnožují trolejbusy. Tak je to pravda. A dokonce dopravní podnik chystá další elektrifikace. Už letos v létě by měly vyjet další trolejbusové linky. První velká změna bude 176, která se přepne vlastně na trolejbus 53. Pojede to z Karláku směrem na stadion Strahov. Dráty už jsou prý v ulicích v podstatě hotové, ladí se jenom detaily. No a druhá změna se potom bude týkat Prahy 6, protože 131 autobus, tak ten se změní na trolejbus 51 a pojede z Hradčanské na Bořislavku. Tady už je prý všechno téměř hotovo, jenom se řeší nějaké poslední úpravy chodníků a zázemí. Takže dneska v Praze jezdí trolejbusové linky 52, 58 a 59, no a v létě k ním přibydou další dvě, 50 a 53. Méně nafty, více takového toho tichého bzučení v ulicích hlavního města. Za pár minut Lady Gaga.

0: Už jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. Centifolia.cz
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hips Don't Lie. No zkrátka boky nelžou. Shakira o tom něco ví. Za pár minut tady máme 11. hodinu další čerstvé zprávy. No a po 11. vám nabídneme Imagine Dragons. Bude taky Alex Warren a spousta dalších velkých hitů. Co se děje v Praze, Lucko?
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré páteční dopoledne. Opět vás potrápí D5 a to od Loděnice. Pokračujete v kolonách na Pražský okruh, tady na úrovni Jinočan a Ořechu. Počítejte také s kolonami, zdržení by mělo být kolem 15 minut. V opačném směru menší nehoda blokuje provoz na úrovni Ořechu a zdržení k letišti by mělo být v těchto chvílích do 5 minut. Štěrbalovská spojka v obou směrech a kratší po pojíždění v Kbelské ulici nebo v Bubeneckém tunelu na výjezdu z metropole. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: 11 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. Praha 8 dnes a zítra pořádá akci Antropoid a odboj. Proběhne v kulturním domě Ládví a v jeho okolí. Pokračuje starosta Prahy 8 Ondřej Gros.
4: Má připomenout nejen samotnou akci Antropoid, ale celý československý odboj v protektorátu Čechy a Morava. Já si ta akce vážím hlavně proto, protože je to připomenutí nejen těch samotných aktérů, Kapčíka, Kubiša, takových těch známých hrdinů, ale plno lidí, kteří pomáhali, obětovali se pro svobodu českého národa a kolikrát nejsou tolik připomínáni.
3: Program tady nabídne rekonstrukci atentátu říšského protektora Heidricha nebo výstavu dobových předmětů. V hlavním městě chybí příslušníci vězeňské služby pro zajišťování přepravy vězňů k soudům a do nemocnic. Pankrácká věznice má pro tuto práci aktuálně 35 lidí. V nejvytíženějších dnech bych ale potřebovala zhruba 50. Řešením by mohlo být častější využití videokonferencí. Soudy ale stále upřednostňují jednání s fyzickou účastí vězňů. Aktualizovaný seznam vládních letů počítá do konce června s cestou premiéra Andreje Babiše na summit Evropské unie a zemí západního Balkánu nebo s jeho dvoudenní cestou do polského Gdaňsku. Obsahuje také let předsedy sněmovny Tomia Okamury do Istanbulu na jednání parlamentních šéfů. Německo schválilo záměr na stavbu vysokorychlostní trati Drážďany Praha. Začít by měla v roce 2032 a dokončena by mohla být pak v roce 2044. Tratě citelně zkrátí cestování, třeba cesta mezi Prahou a Drážďany pak bude místo současných 150 minut trvat pouze hodinu. Dnešní den většinou jasný, polojasný, výjimečně více mraků na obloze a teploty odpoledne do 25 stupňů.
1: Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
5: No tak jo, dopoledne a poslední třetinka. Těšíte se na víkend? Já předpokládám, že jo. Teď jsou 2 minuty po 11. Máme pro vás skvělé hity, které vás doprovodí. Třeba i na cestu na oběd. Imagine Dragons, Alex Warren a nebo minulej.
1: Hit Radio City.

0: Hit Radio k dnešnímu pátečnímu dopoledně Alex Warren a jeho Ordinary. No a máme před sebou nádherný víkend, jo? Opravdu léto, které už nám ukazuje, že převzalo vládu. Což znamená jediné.
1: City Picnic. Festival, který se vejde na deku.
0: Že už zahajujeme sezónu City Picniků a vy doufám, že jste se těšili. Zima byla dlouhá, ale teď už na ní vůbec nemysleme, protože to zásadní datum je 4.6. 4. června, bude to čtvrtek ve Žlutých lázních, kde to celé zase vykopneme. A těšíme se na vás, přátelé, vy jste si City Picniky oblíbili. Je to ideální pro celou rodinu, prostě přijdete, vemete deku, dobře se najíte, u toho uslyšíte skvělou muziku, my tam společně budeme a od 4 asi tak do 10, jo? K tomu skvělá muzika, kterou jsme zajistili my, to znamená zahraje Xindl X pro děti, Kaja a Bambuláček a nebo taky budou hrát hodiny. Já si myslím, že na 4. června neexistuje lepší program. Zapište si to do diářů, udělejte si čas a počasí jsme objednali. O tom bych se vůbec nebavil. Takže těšit se budeme ve Žlutých lázních. První City Picnic letošního roku 4. června. A bude tam hrát Xindl X. Jako právě teď.

0: Somebody That I Used To Know, tohle byl obrovský hit a vlastně takhle, dodnes je. Got je Kimbra a skvělá to muzika, která vás doprovodí i krátce po 11:30. Dáme si totiž další skvělé velké hity, Miley Cyrus nesmí chybět, její End of the World a taky Coldplay Viva La Vida. To uslyšíte už za chvíli.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavé zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
3: Jednoho kterého koně?
2: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký data titly, jo.
3: To jo, ale jestli
4: teď toho automobilový.
2: Nevím, prostě převalskej.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Už jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. Centifolia.cz
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Hit Radio City a dnešní páteční dopoledne i společně s Miley Cyrus. Já udělám ještě takové malé ohlédnutí za Eurovizí. Jestli jste ji viděli, moc dobře víte, že vyhrálo Bulharsko. A já jsem jim to vlastně docela přál, protože to vystoupení prostě bylo jako světové, mělo to jako velký parametry a tak nějak už ze začátku jsem si říkal, tak ty budou útočit určitě na vítězství. A nakonec to teda dopadlo. No a základní zaklínadlo momentálně v Bulharsku, čím se jako úplně žije, a to v podstatě kdekoliv, na každém kroku, tak je Bangaranga, což je právě název té písně. Ta píseň je, je prostě taková eurovizní, jo? Je taková divoká. Pojďte posoudit. Zpěvačka se jmenuje Dara a pozor, Bangaranga bude oficiální slovo v bulharštině. Lidé ho údajně začali používat v běžné řeči jako podstatné jméno anebo sloveso. Původně Bangaranga je z jamajského slangu. Něco jako hlučný chaos, rozruch. Používá se pro situace, které jsou plné energie a adrenalinu a je to spojeno s jamajskou vlastně hudební a také street kulturou. No a teď to třeba uvidíte. Dokonce i v bulharské metropoli je to na zastávkách, je to na autobusech. Prostě všude Bulharsko žije slovem Bangaranga a tak si tam Bulhaři i rozšířili svůj slovník. Jako až takovéhle vlivy má Eurovize na výslovnost a vůbec na slovník všech Bulharů, jo? Tak jsem zvědav, jestli něco podobného se nám podaří, když někdy vyhraje i český interpret. Around the World a ATC, tohle je velká klasika, která láká i na večer. Po 18. hodině na vás čeká opět

0: Radio City.
1: Zlepši si náladu.
2: Na pláži v písku leželo srdce.

0: My jsme Hit Radio City a tohle je novinka od UDG s názvem Odlétáš. Za chvíli tady bude 11:45. Ideální čas nejenom na oběd, ale taky už na myšlenky na víkend, jo? Dneska to zapíchněte a pojďte domů. Ještě poslouchejte samozřejmě srdcovky, které tady pro vás má Jirka Pelnář přesně ve 12 hodin. To znamená, že si zase zaspomínáte na svoje oblíbené písně, které jste třeba dlouho neslyšeli. Dokonce MC Erik s Barbarou budou. Tak dobře poslouchejte. Kuba Urban se loučí, buď se vidíme na Letné, anebo se taky slyšíme příští týden, a to přesně v 9 hodin dopoledne. Ahoj!
1: Hit Radio. Legendární Xindl X a jeho anděl.
2: Jsem anděl, co ti dostala povel, ale mám tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe.
1: Hodiny.
3: Jsme na věky věku, výkřik do teku.
1: A k tomu spousta dek, proseka a pohody. City Picnic s Hitrádiem City ve Žlutých lázních. Piš si čtvrtek 4. června od 16 hodin Žluté lázně a úplně zdarma. City Picnic s Hitrádiem City. Festival, který se vejde na deku.
4: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Partnerem City Picnicu je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Už jsi slyšela o botanické kosmetice Centifolia? Přírodní péče od hlavy až k patě pro všechny. I pro ty nejmenší. Centifolia.cz
1: Hit Radio City.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré poledne. V kolonách projíždíte nebo přijíždíte do metropole po D5, pokračujete na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Více aut hlásíte také ze Štěrboholské, a to na úrovni Štěrbohol z obou směrů. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
7: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru, těšíme se na to.
8: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
6: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit. Hele.
9: Tak to byl takový malej šotíček ve zprávách, pojďme ještě do našeho regionu.
10: Praha bude mít od podzimu spojení s vietnamskou Hanojí. Létat se začne od 10. října dvakrát týdně. Na trase bude jedno meze přistání, a to v kazašském Almaty. Dopravce bude prodávat letenky i pro tuto trasu, tedy mezi Almaty a Prahou. V prvním roce provozu letiště očekává, že linku využije více než 67 tisíc cestujících.
4: Hokejový servis Hit Rádia.
11: Slovenští hokejisté zvítězili na mistrovství světa ve Freiburgu nad Dánskem 5-1 a vyhráli i čtvrtý zápas na turnaji. Posunuli se z 11 body na druhé místo ve skupině B o skóre za Kanadu a o bod před třetí Česko, s kterým se utkají v sobotu. 3 body za gól a 2 asistence si připsal útočník Oliver Okuliar. Dánové, kteří loni na mistrovství světa doma v Herningu a ve Stockholmu dosáhli na historické 4. místo, ani na 4. pokus nebodovali.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
10: V průběhu odpoledne jasná polojasná obloha, výjimečně více mraku. Teploty budou letní kolem 25 stupňů a foukat by měl pouze slabý proměnlivý vítr.
4: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
9: Je 12 hodin, pátek, venku nádherně, prostě všechno, jak má být. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio a taky naše srdcovky. Připravil jsem opět pro vás 5 fantastických a legendárních hitů a ten 6. navíc, ten bude na vaše přání. Tak mi řekněte, jak se máte dneska na konci pracovního týdne? Máte se dobře? Jestli jo, napište mi na 777-937-777, že se máte dobře. Já mám pocit, že v Česku poslední dobou nikdo nemůže nahlas říct, že se má dobře, i přesto, že ano, tak se pojďte pochlubit. Napište, mám se dobře, dejte to ze sebe a věřte, že se budete mít ještě líp. Páteční srdcovky, ty budou famózní. A jako první pro vás mám hit, který jsme právě v těch devadesátkách v pátek večer vždycky slyšeli.
4: Hit Radio.

0: Legendární Labuš, Be My Lover, je 12 hodin 7 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já si troufnu říct, že žádné jiné rádio než Hit Radio si netroufne v Česku v pravé poledne rozsvítit diskokouli. Tohle byla skutečně diskotéková perla 90. let a i když to zní jako kliše, tak v tomhle případě to opravdu není. WhatsApp Hit Radio na čísle 777-937-777, tak jste mi zasypali do slova a do písmena lavinou pozitivních zpráv. Já jsem se ptal, jak se máte a jestli se máte dobře, abyste se nebáli to normálně napsat. A těch zpráv je strašně. Já jsem strašně rád, že se máte dobře, protože někdy ten život je těžký, ale pořád si musíme uvědomit, že je opravdu krásný. Byly určitý extrémní časy, jako třeba rok 2002, to jsme v Česku zažili jednu z asi jakoby nejtěžších přírodních katastrof moderní české historie. To byla hodně extrémně složitá cesta. Povodeň v Česku 2002. Tak buďme rádi, že už je to pryč. A když jsme u těch extrémních cest, tak Moby shodou okolností ve stejném roce nahrál jeden ze svých největších hitů. A je to srdcovka pro dnešní den s číslem 2. Extreme Ways. Jenom pro vás tady na Hit Radio.

0: Je přesně čtvrt na jednu a to je nejvyšší čas a nejlepší čas na romantiku na Hit Rádiu. MC Erik a Barbara.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Čas letí jako zblázněnej. Tohle byla třetí srdcovka z pěti po sobě jdoucích. Ta šestá bude na vaše přání. A během téhle písně tak přišla zpráva od Páji, která píše MC Erik a Barbara. To nene. Jenom to slyším a vzpomenu si na sebe v rovnátkách s pupínkama po celém čele, jak na školní diskotéce tančím ploužák s Davidem z osmičky. Děkuju moc za tuto píseň a za dnešní srdcovky. Zdravím. No tak rádo se stalo? Od toho my jsme tady. Mimochodem, trochu si tipnout, že tohle je vzpomínka, která asi většinu z nás spojuje. Úplně to vidím. Rovnátka, minimálně ty na noc, pupínky a školní diskotéka. To je prostě jasná pubertální trojkombinace. A ten ploužák, když se díváte do země nebo na ostatní kolem, že jo, jste úplně červený a držíte se na délku natažených rukou za ramena a za pas. To je nádhera. To je nádhera. To dětství a ta puberta alespoň máme na co vzpomínat, že jo? Jednou jsem si říkal, že bychom mohli třeba v důchodu vyprávět tady ty naše vzpomínky, akorát blbý je, že my se asi toho důchodu nedočkáme tady v Česku. Ale kdyby ano, kdyby jsme náhodou někdy byli v důchodu, tak v důchodu bychom určitě poslouchali tohle. Rok 1980, Otavan a srdcovka s číslem 4.

0: Další naprosto ikonický hit, The One and Only, to je pátá srdcovka na Hitrádiu pro páteční den.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Chesney Hawkes, tedy nejenom zpěvák, ale i herec, naspíval právě tuhle ikonickou píseň. Víte, z jakého filmu to je? Ne? No, tak to máte ode mě za domácí úkol, zjistit a zkouknout, je to vlastně docela jako prima rodinná komedie. Je 12 hodin 23 minut, pět srdcovek máme za sebou, čeká nás ta poslední, která bude na vaše přání. A protože je zítra víkend, tak se ptám, jestli už jste si někdy o víkendu s námi na Hit Radio zahráli narozeninovou ruletu. Jestli ne, tak je to fakt škoda. Je to super a navíc se dozvíte, jaký hity vyšly v roce, kdy jste se narodili. No a tím pádem to můžeme udělat i dneska, jo? Nebo co dneska? Pojďme se domluvit, že od teď, ode dneška, to takhle už bude každý pátek. Každý pátek si dáme výjimečnou narozeninovou srdcovku. Jak na to? Na 777-937-777 mi právě teď začněte psát rok vašeho narození. Já úplně náhodně jeden vyberu a ze stejného roku vyberu také i srdcovku, která za cca nějakých 10 minut zahraje. Tak pojďte, máte na to 10 minut. Ještě jednou 777-937-777. Pište mi rok vašeho narození.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift a srdcovka z 21. století, 12 hodin 37 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: V rámci páteční srdcovek je před námi ta úplně poslední, která je na vaše přání, a od dnešního dne to v pátek bude vždycky tak, že budeme dělat narozeninovou srdcovku, takže na WhatsApp Hit Rádia budete psát vždycky ročník vašeho narození a na základě toho já pak vyberu srdcovku, stejně tak, jako to máme o víkendu, v sobotu a v neděli dopoledne na Hit Rádiu v rámci naší narozeninový rulety. Tak, a teď pojďme na ty zprávy. Pro dnešní den tak jsem vybral rok 1978. Silva například píše: ahoj, jsem rok narození 1978, to už bude tedy dobrá vykopávka. Nikdy mě nenapadlo se podívat, jaké písničky se v té době hrály, tak jsem zvědavá a trochu nervózní. Moc hezký nápad, zdraví Silva. Marcela píše: zdravím, jsem rok 1978 a 15. května jsem měla narozeniny, tak prosím také o zahrání. Mějte se a krásný víkend všem. Marci, děkujeme za popřání krásného víkendu a od nás ode všech přejeme taky všechno nejlepší k narozeninám. A teď pozor, jdeme na to. Rok 1978. Konec 70. let. Co se tak asi jako mohlo hrát? Co se nosilo na sobě? Minimálně třeba v Americe. Umíte někdo fanfáru? Udělejte prosím fanfáru. 3, 2, 1, teď. Díky za ní. A srdcovka z roku 1978. Vás, především dámy, 100% potěší. Jdeme na to. Za 3, 2, 1... Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning? Co jiného než legendární pomáda? Tohle je srdcovka na přání, rok 1978. Travolta, Olivia Newton-John. I got

0: největší srdcovky.
1: John Travolta, Olivia Newton-John a srdcovka z roku 1978, jenom pro vás, pokud jste stejný ročník narození. Tohle byla tedy narozeninová srdcovka, další tak bude příští pátek. Ovšem srdcovky samozřejmě začnou zase od pondělka, v pondělí ve 12 hodin. Jinak doporučuju o víkendu v sobotu a v neděli narozeninovou roletu, kde vždy uslyšíte právě hity, možná i právě z toho vašeho roku, kdy jste se narodili. Nás čeká co? Za chviličku. Možná můžeme trošku zvolnit tempo, ne? Když je konec pracovního týdne, tak pro vás chystám tuhle velkou romantiku. Ed Sheeran. Ještě do 13. hodiny, pak nejnovější zprávy. A pak slibuju, že zase trošku zrychlíme tempo. Tak buďte s námi, buďte zítra rádiem.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Je 12 hodin, 59 minut, posloucháte Hit Radio. S vámi Jirka Pelnář a my jdeme také na aktuální zprávy.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Komplikací stále zůstává příjezd do metropole po D5C a pak také část Pražského okruhu směrem k D1. Kratší kolona se tvoří na Štěrboholské na úrovni Štěrbohol a pak na Černáku. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Hit Radio.

0: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Přihlášku na střední školu si ve druhém kole přijímacího řízení podalo zatím více než 7 tisíc uchazečů. Čas mají do pondělí. Přes 90% z nich jsou uchazeči o čtyřleté a kratší obory. Uchazečů o šestiletá gymnázia je zatím asi 200, o osmileté obory asi 350. Vyplývá to z dat Cermatu. Členské státy Evropské unie finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček a zajištění jejich identifikace a sledovatelnost. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířena hlavně proti takzvaným množírnám. No a zájem fanoušků o nadcházející mistrovství světa ve fotbale se snaží zneužít i podvodníci působící na internetu a sociálních sítích. I kvůli účasti české reprezentace by si Češi měli dávat pozor na podvodníky nebo sázkové platformy slibující vysoké výhry. A teď se podíváme do našeho regionu.
4: Na Letné odstartoval Sparta Fest, spojí sport i hudbu. Dnes i zítra nabídne sportovní zóny, kde se vyzkoušíme různé dovednosti a probíhat budou také autogramiády s více než 15 spartianskými legendami, a to napříč sporty. Čekají nás také koncerty, vystoupí Tomáš Klus, Adam Myšík, Slza nebo Činasky. Více na webu akce.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Páteční odpoledne většinou polojasné, skoro jasné, výjimečně oblačná obloha. Maximální teploty budou letní, maxima jsou do 25 stupňů a vítr slabý.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Máme hodinku popolední, posloucháte Hit Radio a dáváte si takhle po obědě kávu ještě, jo? A kolik jich tak jako denně vypijete? Tam se, jestli patříte mezi rekordmany, a nebo jste tak jako v pohodě. Za 10 minut vám řeknu, jestli je to vaše číslo ještě pořád v klidu, a nebo jestli byste měli trošku přibrzdit. Zatím mi na WhatsApp Hit Radio 777 937 777 můžete napsat váš coffee count, jo? Tady kolik kafí denně dáte. Já tady namíchám 3 songy a jdu si udělat kafe a pak to probereme.
1: Hit Radio City.

0: or another.
1: One Direction na Hit Rádiu při pohodové páteční odpoledne. Před chviličkou jsem se vás ptal, kolik kávy za den vypijete? Píšete mi na WhatsApp Hit Rádia různá čísla, někdy je to teda opravdu jako zajímavý. Tady koukám 3, to je vlastně jako v pohodě. Dáváte 4 kávy denně? Jestli ano, tak je to prý taky ještě v klidu. Jo? Podle evropských expertů prý dokonce 5 šálků kávy denně nikomu neuškodí. 5. Co vy na to? Já nevím, na mě je to teda docela dost. Je pravda, že ráno si dělám kafe do hrnku o velikosti kýble na vodu, ale to je asi normální, když máte malé děti, nebo australského ovčáka, anebo v mém případě obojí, ale 5 kafí za den, to mi přijde moc. Vlastně ani nevím, kdy to poslední kafe by člověk teda měl potom vypít, když jich dává 5 za den. Lukáš píše na WhatsApp, Trádia, já dávám 5 až 7 kafí denně a někdy ještě jedno navrch s klímko na benzínce cestou domů. Moje tělo kávu potřebuje. No to je otázka. Fakt to kafe tak nutně potřebujeme? Není to jenom placebo? Hele, pojďme zkusit spolu takovej test. Jo. Bude to teda hodně těžký. Ne každý z nás to zvládne. Jo. O to bude zajímavější, ale zkusme si dát. Se úplně bojíte, co teď řeknu, že jo? Ale tušíte to. Zkusme si dát celý víkend, celou sobotu i neděli bez jediného kafe. To bude těžký. Bez jediného kafe, ani jedno jediný kafe, jo? Ani v neděli ráno. Kort ještě, když bude svítit sluníčko, prostě ne. A v pondělí si potom spolu řekneme, co to s náma udělalo, jo? Pokud se teda toho pondělního dopoledne dožijeme. Budu tady na vás čekat, snad ve 12 hodin. Tak sám jsem zvědavý, napište mi, jestli do toho jdete nebo ne, a v pondělí uvidíme. Dáme další hity, teď Alan Walker.

0: A Mikolas Josef Migusta tady u nás na Hit Rádiu, 13 hodin a 25 minut. Chtěl jsem říct, to byl Alvaro Soler, ale ten bude až za chvíli tady u nás na Hit Rádiu, společně s ním taky Alex Hepburn a nebo Kelly Clarkson. Tak a teď asi zpátky k té challenge, co jsem před chviličkou tady řekl na hlas, a asi jsem to možná trošku přehnal, protože od té doby, co jsem to řekl, že bychom si mohli dát víkend bez jediného kafe, tak mi tak píská v uších, ale tak moc, že ani neslyším, co vám hraju. Jo, prostě jednoduše, přiznejme si to, jsme závisláci na kofeinu. No, tak uvidíme, kdo nakonec zvládne tedy víkend bez kávy. Alenka mi tady píše na WhatsApp Hit Rádia, jestli se do toho počítá i matcha. Upřímně, hele, matcha, no, to je prostě kategorie sama o sobě, to je možná ještě na úplně jiný téma. Já jsem totiž matchu dva dny zpátky ochutnal, jenom tak jako jsem si líznul. Normálně koplo jako mě to víc než centrifuga na Matějský. Jak to někdo může pít? Teď je to nechutný. To se prostě nedá. Já ale chápu. Třeba Jasmin od nás ze Snídaní šampionu, tak ta zbožňuje maču, že jo? Vlastně jako všechny holky tady u nás zbožňují maču. Je nějaký kluk, který zbožňuje maču? Věřím, že se asi nějaká výjimka najde. Ale teď se to normálně nedá pít teda. Ale OK, možná je to nepopulární názor, to si nechám na příští týden do čtvrtka, kdy ve čtvrtek nepopulární názory probíráme. My si dáme za chvíli další hity, no a jak jsem slíbil, zkusíme tedy víkendovou challenge, víkend bez kávy, no. No uvidíme, co to bude. Každopádně, pojďme právě teď ještě jednou do Snídaně šampionů, když už jsem tady mluvil o Jasmin. Jaká dneska byla Snídaně šampionů? Pojďme si to připomenout.
1: Jaká byla dnešní Snídaně šampionů na Hit Rádiu?
2: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavý zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
3: Jednoho kterého koně?
2: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký dáta tytly, jo.
3: To jo, ale jestli teď toho automobilový...
2: Nevím, prostě převalský, jo,
1: třeba. Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Alvaro Soler na Hit Radio ve 13 hodin 38 minut a Péťa píše, je děkuju za tuhle písničku, tu máme v našem svatebním videu, zdraví Péťa. Jo, hezky? Tak to bych rád viděl, to video. Většinou se dávají takový ty pomalý, romantický melodie, ale tohle? Dobrý, to vypadá na energickou svatbu plnou smíchu. Tak snad taková byla, anebo jednou bude i vaše svatba, pokud plánujete. A snad se vám nepřihodí po svatbě žádné nepříjemné překvapení. Jako jednomu chlapíkovi v Indonésii. Což teda je dost hrozný, protože zjistil po 12 dnech od svatby, že jeho novomanželka je taky muž. Přitom spolu byli víc než rok. Tak, co vás teď napadá? Jak na to asi přišel? V Indonésii, no? Já nevím, jako člověk občas by měl být gentleman a staromódní, ale v tomhle případě myslím si, že v 21. století takový to, co kdysi dávno se říkalo, že až po svatbě, tak to už zaplať pábuch asi jako neplatí. A v tomhle případě taky dobře, ale jak na to asi přišel, no? Jak na to přišel? A nevím, tak Indonésie, tak třeba večer před spaním, co? Vzal flétnu, začal na ní hrát a pod peřinou najednou vykoukla kobra. Hlavně si to nepředstavujte.

Posloucháte Hit Radio, 13 hodin 45 minut, s váma Jirka Pelnář. Dneska máme 22. května a dneska je taky Mezinárodní den Sherlocka Holmesa. Docela trefný datum na 22., protože 22. to je asi největší záhada světa. Kam zmizely ty brachy? Kde je ta výplata, která minulý týden přišla na účet? Neuvěřitelný. Jestli vám ještě nějaký peníze zbyly, tak si zajděte do zoo, o víkendu bude krásně. Jestli nezbyly, tak si zoo dáme alespoň tady u nás na Hit Radio. Shakira a její novinka Zoo, ještě do 14. hodiny. K tomu Poetika nebo Meduza.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shakira na Hit Radio krátce před 14. hodinou. Zů! A my jdeme na aktuální dopravu. To je taky dobrá zoo občas na těch silnicích.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. Centrem projíždíte zatím bez zásadnějších komplikací. Příjezd do metropole po D5 v kolonách, a to zhruba od Rudné, pak na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu nabíráte další zpoždění. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.

0: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český prezident Petr Pavel a německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve společném prohlášení ocenili cestu usmíření. Tu oba národy urazily potemné a bolestné kapitole dějin. Věří, že ve stejném duchu se ponesou i nadcházející události v Brně. Startuje další daňové echo. Tentokrát se kontroloři zaměřili na jednu z nejčastěji chybně uplatňovaných položek, slevu na vyživovaného manžela či manželku. K čemu nástroj slouží, ví mluvčí finanční správy Patrik Madle.
4: Daňové echo je nástrojem, kterým finanční správa upozorňuje daňové poplatníky na možné nesrovnalosti v jejich daňových povinnostech, zjištěné z analytického zpracování dat. Umožní jim díky tomu provést opravu ještě před případným zahájením daňové kontroly a doměřením daně ze strany správce daně.
3: Díky předchozím kolům daňového echa byly na daních uhrazeny desítky milionů korun. No a v Guadalajáře, kde se během letního mistrovství světa představí i česká fotbalová reprezentace, odhalili 9,5 metru vysokou sochu legendárního brazilského

0: amerického útočníka Pelého. Město po utkání našich s Koreou poté bude hostit ještě další tři zápasy základních skupin. A teď se koukneme, co je nového v našem regionu.
1: Praha 8 zve na historickou a vzdělávací akce Antropoid a odboj. Program odpoledne v kulturním domě Ládví a v jeho okolí nabídne například rekonstrukci atentátu na říšského protektora Heidricha a také výstavu dobových předmětů. Součástí jsou přednášky a také křest knihy o odbojáře Václavu Morávkovi. Vstup na akci je zdarma.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Páteční předvíkendové odpoledne, většinou polojasné, výjimečně více mraků, oblačno, ale teploty báječné, kolem 25 stupňů, to jsou maxima, vítr slabý, proměnlivý.
2: Jirka Pelnář, Hitradio.
3: Jsem rád, že páteční začátek odpoledne užíváte a prožíváte ve společnosti Hitradia. 25 stupňů venku, to je fajn. To se člověk už trošku zapotí. No a vypadá to, že se zapotíme i my tady ve vysílání Hitradia, protože za chviličku budu potřebovat vaši pomoc. A opět to bude téma, které je tak trošku na tenkém ledě. A myslím si, že tady bude jako horko. Jestli máte nějaké, řekněme, zkušenosti s dietama, tak to bude téma přímo pro vás. Za chviličku náš pořad Pravda nebo Bullshit, tady na Hitradiu.
2: Hitradio City.

0: Na páteční odpoledne chviličku po druhé hodině Evanescence, Bring Me To Life. Za chviličku David Guetta, taky Dermot Kennedy. Ovšem právě teď jedno závažné a palčivé téma.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je to tady dvě hodiny odpoledne, takže je tady náš pořad Pravda nebo bullshit. A téma pro dnešní díl je... že...
1: vědci
0: tvrdí, že muži hubnou snadněji než ženy. Prý jenom stačí mírně změnit jídelníček a jde to samo. Holky naopak na sobě musí makat. Tak co? Je to tak, nebo to tak není? Opravdu my, chlapi, hubneme snadněji? Stačí nám prostě akorát to, že si nedáme jeden týden k večeři pivo a nebudeme jíst po pátý hodině a 3 kila máme doma? Dole teda? Jak to je? Jak to máte vy u vás? Ať už třeba v páru, jo? Držíte oba dva spolu stejnou dietu, ale chlap schodí 3 kila jenom tím, že teda vynechá večeři a u vás naopak to máte tak, že jenom se podíváte na nádobí, který jdete odnes do myčky a máte další kilo nahoře. Dejte vědět, 777-937-777. Pojďme zjistit, jak na tom tady v Česku jsme. A nemusí to být jenom pokud jste v páru. Samozřejmě, dejte mi vědět i vaši zkušenost, jak to máte, jestli hubnete úplně naprosto v pohodě. Za chviličku je tady plavková sezóna, máme 22. května, tak je to zásadní téma. A nebo naopak, jestli prostě se s tím fakt jako trápíte, nebo jojo efekt je tam úplně šílený. Dejte vědět, ať zjistíme, jestli opravdu v tomhle případě tady naši rádoby
1: vědci
0: mají pravdu, anebo ne. Tak už za chvíli na Hit Rádiu.

0: Dermot Kennedy, Power Over Me na Hitrádiu přesně ve 14:15 odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak muži hubnou rychleji než ženy, je to tak nebo ne? To je téma pro dnešní den, pro dnešní díl tohoto pořadu. Píšete na 777-937-777, co si o to myslíte, a vypadá to, že opravdu naši
1: vědci
0: v tomhle mají jako pravdu, jo? Třeba, je to pravda a pěkně mě to vytáčí. Manžel 2 týdny před dovolenou stoupne na váhu a řekne, potřeboval bych 3 kila dolů a do odletu jsou pryč. Nevím, jak to dělá, mně to nejde, mám pocit, že co on schodí, tak to mě se uloží do boků. Zdraví Terka. Šárka píše, ano, je to tak, muži jedou jeden cyklus na stejné hladině hormonů, kdežto ženy jedou cyklus 28 dní. Tak to pak není tak jednoduché pro náš organismus. Každý den jiná dávka hormonů. Prostě zase to máte jednodušší. No, jako vždy. Zdraví Šárka. Jasně, ale zase jako v tom páru ty jako výkyvy nálad a hormonů jako ovlivňujou i ty naše hormony, musím říct. Takže tam to jde tak nějak jako ruku v ruce. Další zprávy. Muži mají víc svalů a spalují i v klidu. To je prostě biologie. Chlap zhubne jenom tím, že přestane večer jíst chipsy. U nás je to mnohem náročnější. Zdraví Peťa. Co hlasovky? Posíláte taky na 777-937-777.
2: Ahoj Jirko, tak já si myslím, že to s tím hubnutím pravda je, jako, že mají pravdu. Protože já jsem chtěl zhubnout 10 kilo, změnil jsem jídelníček a už mi chybí jenom 15. Měj se hezky.
0: OK, výborně. to beru. Je to teda trošku mimo, ale beru to. Co dál? Co si o tom vymyslíte? Tak já bych řekla, že je to pravda. Já jsem změnila jídelníček, manžel se svezl se mnou a zhubnul už 10 kilo, za to já jenom 4. Nevím, jak je to možný. Další zpráva od vás. 777-937-777. Pište i vaše zkušenosti a co si myslíte o tomto tvrzení, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že muži hubnou rychleji a lépe a snadněji než ženy.

0: Kateřina Marie Tichá s hitem Plamen, je 14 hodin 23 minut, s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A pojďme na nějaké finální rezumé, jestli...
1: Vědci.
0: Mají pravdu a nebo ne, když tvrdí, že muži hubnou lépe a rychleji než ženy. Podle vašich zpráv to tak jasně vypadá. Jo, tady třeba Míša píše, ahoj, já bych souhlasila s vědci. S manželem jsme začali běhat a chystat si svačiny, obědy a večeře společně, takže jídlo máme zhruba stejné a on za měsíc 5 kilo dole a já ani gram. Můžu prosím vědět, kde je spravedlnost? A to posledně sežral, a to je napsáno velkým písmem, pitlík gumových medvídků. Že prý kolagen, Míša. No, tak spravedlnost, tu bych v tom nehledal, no. Ale je docela zajímavý názor, a to tady píše Tomáš, který píše, že se živí jako fitness trenér. Chyba je, že v páru drží stejnou dietu. Ve chvíli, kdy to jednomu jde lépe než druhému, tak je tělo ve stresu a nefunguje tak, jak má, a proto i hůře hubne. Navíc ženy by měly držet úplně jinou dietu než muži, vzhledem k cyklu a vzhledem k tomu, jak mají nastavené tělo. Tak jo? Tak jo? Tak v tomhle případě asi vědci pravdu mají a my v tom máme taky dneska jasno. A teď ještě Terka napsala ještě rychle zprávu a tam je napsáno, ano, věci mají pravdu a už bych to neřešila, čau. Rozumím. Prostě to naštve, no. Tak v tomhle ta spravedlnost není a dámy, omlouvám se za nás, za všechny chlapy, ale asi je teda pravda, že v tomhle my to máme trochu jednodušší.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tom Walker na Hit Radio ve 14 hodin 36 minut. Je to náročný, takhle v pátek odpoledne. Co? Zvládáte to v práci? Půl třetí odpo je hodně těžký sobě hledat nějakou motivaci ještě do práce. Myšlenkama už jsme jenom u víkendu, tak víkend se jako musíte určitě užít. Dneska tak máme i trošku fanouškovský volno večer, protože hokej se hraje i až zítra. A když jsme u té motivace, tak doufám, že v sobě najdou motivaci do práce i naše hokejky, protože zítra nás čeká bratrovražedný souboj se Slovákama na mistrovství světa. A upřímně, po tom, co jsme zažili za nervy při posledních zápasech se Slovinskem a s Itálií, už by to taky chtělo jeden zápas, kdyby jsme byli v klidu, že bychom si tak jako zafandili, hezky si to užili, dali si panáka nebo pivo při každém gólu, no, odcházeli bychom domů po čtyřech, co? To bychom si taky jako jednou zasloužili. Tak snad to bude zítra. Budeme držet palce. Nejenom hokej, ale samozřejmě i ty nejaktuálnější informace z našeho regionu s vámi dnes od 15 hodin opět bude probírat naše odpolední show.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Míříte právě z práce? My jsme v ní. Tak vás zdravíme, Káťa, Vince, Dominik.
3: Je to tak, za chvilku už budeme společně s vámi opět s porcí ne tak kvalitního humoru. Těšíme se na to.
4: Ano, ale nebojte, my to vykompenzujeme velmi kvalitní muzikou.
2: My tu laťku dáme tak nízko, aby jsme ji mohli přeskočit. Hele.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone s hitem Beautiful Things, tedy krásné věci, tak doufám a taky vám to přeju, že vás nějaké krásné věci čekají o víkendu. Víkend má být nádherný, dokonce už mají být i třicítky, tak hlavně nezapomeňte, pokud půjdete ven, tak je to tady, nezapomeňte se namazat, taky zvenku, jo? Takový to oblíbený kliše, ale je to pravda, jo? Namazat se, hlavně opalovací krémy. Krásné věci vás čekají i tady na Hit Rádiu od 15 hodin odpolední show a do 15. stihneme z hitů ještě například švédskou skupinu Mando Diao. Tohle je jejich mega hit z roku 2009. Ovšem pokud jste někdy hrávali FIFU a ideálně FIFU 2006, tak je budete znát díky úplně jinému hitu. Ale to si necháme například až do srdcovek, který vás čekají v pondělí ve 12 hodin. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit, užijte víkend a v pondělí v pravé poledne tady na Hit Rádiu. Tak se smějte.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Pozor na čerstvou nehodu v ulici k Barandovu. Srazily se tady dvě osobní auta ve směru z centra. Je neprůjezdný pravý jízdní pruh. S komplikacemi stále počítejte po nehodě v ulici Strakonická mezi křižovatkami ulic Barandovský most a Zlíchovský tunel. No a jinak klasická odpolední špička se zdržením počítejte ve Vilzonově, na Radlické, v Průmyslové nebo na jižní spojce. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v Dabu.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Explosii se podle něj extrémně daří, zpětinásobila výnosy a zisk by možná šel použít třeba i na splnění závazků vůči NATO. V Plzni startuje sezóna komentovaných prohlídek, kam můžou výletníci zamířit už tuto sobotu, prozradí mluvčí města Monika Krauzová.
7: V sobotu k nahlédnout do provozu společnosti Štok Plzeň Božkov nebo do vozovny tramvají na Slovanech. Letní program Industry Open letos navíc vůbec poprvé zpřístupní malou kovárnu v areálu bývalých škodových závodů.
6: Tam návštěvníci nahlédnou do prostředí, které navazuje na 120-letou průmyslovou tradici Plzně. No a členské státy Evropské unie finálně schválily nová pravidla.

0: ochranu psů a koček a zajištění jejich identifikaci a sledovatelnost. Norma zavádí povinnou identifikaci pomocí mikročipů a registraci v propojitelných národních databázích. Opatření jsou namířena hlavně proti takzvaným množírnám.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
0: Český tým ve Freiburgu vstoupil do druhé fáze základní skupiny. Po čtyřech zápasech a jednom dni volna se dnes dopoledne na společném tréninku připravovali na Slováky. Formace byly na ledě ve stejném složení, v jakém dohrávali duel s Itálií. To znamená, vedle Romana Červenky a Lukáše Sedláka se postavil Martin Kaut a Matěj Blíml se přesunul k Danielu Voženílkovi a Matyáši Melovskému. Zítra nastoupí naši hráči proti Slovensku v 16:20.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
3: Dneska polojasno, aktuálně i až oblačno, během večera ale postupné vyjasňování a velmi letní teploty 23 až 25 stupňů.

0: No je to možný, jasně, že jsme v tom i v pátek s váma, jak je to malebný slovo pátek. Ahoj Káťo, ahoj Vinco.
1: Ahoj.
2: Ahoj pátku.
1: Ahoj posluchači.
0: V Praze se toho i při pátku děje strašně moc, ale vrhneme se i za naše hranice dneska. Komu budeme hrát? Do Březiněvsi. Mm-hmm. Byla jsi tam někdy?
2: Ne.
1: Ty? Já jsem v Březiněvsi nebyl, byl jsem jenom v Dubnově vsi a teďkonské Květiněves.
0: A staví prej novou.
1: Rozumíš.
0: Jo. Chtěl jsem pokračovat do prosince, ale radši budem pokračovat i teď.
1: Hele, je pátek, promiňte no. Hit Radio City.

0: hit, který bude v tomhle počasí fungovat ještě několik let. Přátelé, Louis Fonsi, posloucháte Hit Radio City. S vámi Káťa, Vince a taky Dominik a oddechněme si všichni o to hokeje na chvilku. Jestli jste si mysleli, že to, co se dělo na Sparta Slavii v zápase, tak byla nějaká válečná zóna, připravte se na zítřek. Káťo, Vince, co si představíte, když se řekne Baník?
1: To nemůžu říct do rádia.
0: Nemusíš pokračovat v tom spojení.
2: Baník Čičo se říká, ne?
1: Ano, Baník Čičo, musíš krátce.
2: Baník Čičo.
0: Čičo.
2: Kamarád. Vy přejedete, přejedou ti příbuzný teda, jo?
0: 5 000 příbuzných.
2: A ty jsi říkal, že ty jedeš do Orloví na víkend, tak proč nepřejedou oni?
0: Ono je to v rámci výměnného pobytu. No. Jeden Vršanský za 5 000 fanoušků Baníku přijede.
1: Už. A to je docela férový obchod, takže my vlastně vyhrajeme jako Praha.
0: Praha získá, no Bůh ví, co se tady zítra bude dít, ale furt na tom budete lépe výhledově.
2: Už nikdy tě nepustíme.
0: Další hity těm fanouškům, který se na nás zítra... No tak nic, pívej.

0: Olga Lounová. Hele, je třeba k tomu něco říkat. Optimistická píseň, když je ten pátek. No, posloucháte Hit Radio City, Káťa a Vinca, taky Dominik společně s vámi. Přátelé, když jsme se bavili o tom, co se řítí zítra na Prahu, tak než nám jí zboří pár aktuálních čísel o tom, kdo jsou vlastně dneska Pražané. Kdy jste naposledy viděli, teď se na ně koukám, dobře, i když suchdol, nevím, opravdovýho Pražáka?
1: Já jich kolem sebe jako pár mám, takže já se s nima jako, jsou vypuštěny do divočiny dost, tak já se s nima občas potkávám.
2: Jsou zletní všichni?
1: Nejsou všichni zletní, ale mám tam třeba jednoho, co se narodil vyloženě na Vinohradech a celý život tam žije. A tak.
2: A co se považuje za jako čistokrevného Pražáka? Když třeba jako máš jednu generaci už tady, taky se tady třeba narodil i tvůj táta?
1: Myslím, že už ty, když jsi tady jako narodil.
2: To
1: jako,
2: je málo, to mi připadá.
0: Slyšel jsem, kamarádi, že až druhá generace se počítá, takže Alexovi říkám, ty nejsi žádný Pražák. Až můj vnuk, tak ten bude Pražák. Proč o tom ale mluvíme? Ono vyšlo statisticky, že každý čtvrtý, podívejte se kolem sebe, přátelé, je cizinec s trvalým bydlištěm v Praze. Že 25% lidí v Praze jsou cizinci.
2: Takže my máme 100% jistotu, že kdyby k nám do studia přišel ještě jeden člověk, tak je to 100% Čech, protože Dominik už je ten čtvrtý, ne?
1: Jako v podstatě.
3: Hit Radio. Legendární Xindl X a jeho anděl.
4: Jsem anděl, co ti dostala povel, ale mám tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe.
3: Hodiny.
4: Jsme na věky věku, výkřik do peku.
3: A k tomu spousta dek, proseka a pohody. City Picnic s Hit Rádiem City ve Žlutých lázních. Piš si čtvrtek 4. června od 16 hodin Žluté lázně a úplně zdarma. City Picnic s Hit Rádiem City. Festival, který se vejde na deku. Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
5: Partnerem City Picnicu je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
6: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Hrajeme všem, co se snaží napodobit tu fistulku. Hit Radio City a Mika Happy Ending. Něco končí, ale něco už je doslova v plném proudu. Spojíme se s Kubou Urbanem, který je na Sparta Festu.
1: Je to tak, Kubi, slyšíš nás na Letný?
2: Ahoj, já jsem chtěl pozdravit nějakou fistulkou, ale asi to neumím. Sparta Fest!
0: Co při tom děláš rukou?
2: Je tady fanoušci a faninky šáhli na zadek teďkon, ale přátelé, jsem tady, no, Letná, musím teda říct, že jako počasí podle mě nemohlo být lepší, protože jako já se pařím, jestli oficiálně můžeme říct, že začalo léto, tak začalo prostě,
1: yes.
2: Protože tady to jako na té pláni prostě jako svítí, teplo je, nádhera, hromada sportů a tak nějak se to jako rozjíždí, jo, protože ten Sparta Fest bude samozřejmě i zítra a dneska ten program někdy až do 10. večer, kdy bude hrát Tomáš Klus, takže jako velký a zatím takový pozvolný rozjezd, nicméně my už jsme se tady povídali se spartanskýma legendami. Je tady taková talking stage, tady jsme vedli několik rozhovorů a za okamžik už se všechno jako vlastně přesune na velkou stage, kde bude muzika a kde tuším bude Rohony, bude tam Dominika Lukešová, bude to jako velký.
1: Takže rozhodně doporučuješ všem, aby tam ještě dorazili?
2: Ale no jednoznačně, jednak uvidíte jako mě, ale to asi není zase důležitý, ale zásadní je samozřejmě všichni, kteří mají rádi Spartu, ať už jakoukoliv fotbalovou, hokejovou, ale máme tady pingpongovou, dokonce spartianský oddíl vodního póla.
1: Hustý.
2: Což jsem si myslel, že se jako nedá dát někam na letenskou pláň, ale skutečně mají tady takový malinký bazének a jako ukčej, jak se jako hraje vodní pólo, což
3: je,
2: jako je fenomenální. Dokonce je tady ledová plocha, to znamená, jsou tady i hokejisti, jo, takže je to skvělý. A těch sportů, kterých jako je tady, já jsem fakt jako nevěděl, že existuje tolik sportovních spartianských klubů, takže za to doporučuju a nejenom dneska až do večera, ale samozřejmě i zítra celý den. Myslím, že od 10 hodin to zítra začíná a zase to bude končit až nočním klidem v 10.
3: To je neuvěřitelný. Hele, a otázka poslední taková, ten bazének, jak tam mají, dá se využívat i jako záchod nebo ne?
2: Počkej, koukám se na barvu. Tak zatím, Vinci, byl bys první, podle mě.
3: No já myslím spíš jako ty polisty, ne sebe.
1: Prosím vás, do bazénku nám nečurejte, ale rozhodně vyražte na Sparta Fest, jak vidíte, tak kromě Kuby, ano.
2: No, tady to někdo pije, ale tak to nepí to!
3: Zeptal jsem se správnýho člověka.
1: Dobře, vyražte na Sparta Fest, očividně tam je o zábavu postaráno. Kubo, užívej si to a zítra se opět spojíme ještě takhle s éteru.
2: No jestli, tak jo, moc vás zdravím, mějte se krásně a těším se na Letný. Ahoj!
1: Taky ahoj!
0: Ahoj! Teda no. Ta atmoška se přenesla, doufám, i na vás. Zítra to pokračuje. Kind of Queenie, hezké odpoledne! Kind of

I tento hit od Mirai na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzóna, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hitrá

0: Vaše Hitradio City. Hezké odpoledne přeje Káťa, Vince a Dominik. Kamarádi, VIP Sean Baker za námi a tuším, že topovka takhle při pátečku bude i nejzbytečnější informace tohoto dne, kterou má pro vás Káťa.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Nejrychlejší čas v pojídání jedné hlávky salátu je pouhých 56 sekund.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
1: Reklamy byly dlouhý. Sorry, ale my z něčeho tuhle pražskou trojku platit musíme. Dominik, Vincent a Káťa. Dej si odpolední show Hit Rádia City.

před 16. hodinou, za chvilku Disturb nebo hodiny, teď už aktuální doprava. Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, pozor, v ulici k Barandovu, ve směru z centra stala se hromadná nehoda, je tady neprůjezdný pravý jízdní pruh, v sobě 6 osobních aut, ideálně se tomu celému vyhněte. Pozor taky v ulici Karlovarská mezi křižovatkami ulic Možného a Drnovská, ve směru na D6 se srazily nákladní a osobní auto, průjezdné je to pouze s velkou opatrností a tvoří se tady dlouhé kolony. Jezděte opatrně a vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On Air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
6: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Asi 200 lidí přišli dnes dopoledne protestovat na výstaviště v Brně, kde se o víkendu potkávají sudečtí Němci. Na protest s názvem Němá barikáda si přinesli transparenty a vlajky, pořádala jej KSČM. Z papírových krabic polepených historickými fotografiemi postavili symbolickou barikádu. Řada měst hledá způsob, jak dostat lidi zpět do center. Nově to zkouší i Jihlava, která od června zavede změny v parkování o víkendu. O co půjde, vysvětluje mluvčí radnice Radovan Daněk.
7: Ve fialovém a oranžovém parkovacím režimu nebudou muset řidiči platit ani v sobotu. Stejně jako se doposud nemusí za návštěvnické parkování v Jihlavě platit o nedělích a o svátcích, tak se nebude nově od června platit ani v sobotu.
6: Snazší parkování může pomoct lidem, kteří do Jihlavy přijíždějí na víkendové nákupy, za gastronomií, službami nebo za programem v centru. Americký prezident Donald Trump na sociální

0: síti oznámil vyslání dalších 5000 amerických vojáků do Polska. Zdůvodnil to dobrými vztahy s polským protějškem Karolem Navrockým. Šéf Bílého domu však neuvedl žádné další podrobnosti. Není proto zřejmé, kdy ani odkud vojáci dorazí. No a první hráč světa Ital Jannik Sinner může na tenisovém Roland Garros zaútočit v Paříži na první titul. Díky němuž by zkompletoval kariérní Grand Slam. Mezi ženami obhajuje triumf Američanka Coco Gauffová. Češi budou mít v soutěži minimálně 12 zástupců.
1: Dneska polojasno až oblačno, během večera postupné vyjasňování, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů, v noci jasno 12 až 10 stupňů a zítra další letní den bude jasno, během dne až polojasno a nejvyšší teploty dokonce 26 až 28 stupňů.
2: V Česku je spousta metropolí, ale jen jedna má metro. Ty ostatní mají jenom pole. Odpolední show Hit Rádia City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
3: To jsme my tři a díky, že jste vy vždycky ten čtvrtej. Ahoj kamarádi.
1: Ahoj.
4: Aloha.
3: Pokud jste dobře poslouchali zprávy, Prahy se to týkat nebude, že naženeme víc a víc lidí do centra, že ne?
1: Ne, my jich tam máme dost.
3: Já si myslím. Moc. Můžeme rozdávat.
1: My je budeme vyhánět naopak na Černý
4: most. No ale víš, co se stane, když je budeš vyhánět? Pak je zase budeš muset přitáhnout zpátky, jak
1: je
4: hlava.
1: Jo, to je blbý, no. Tak nic, tak tam zůstaňte vy, co jste v centru a my zase můžeme pak jet někam, kde je větší klid na kraji
4: Prahy. Já bych udělal druhý centrum.
1: To je nápad, kde?
4: Tak jako 5 minut od Cukrola a přemýšlel bych tamto rádio, ať nemusíme jezdit takhle daleko.
1: Jo, takhle, tak ne.
2: Hit Radio City.
3: Další tipy magistrátu předaný a my předáváme další tipy Black Eyed Peas. Hezké odpoledne.

0: Disturb, posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne přejeme. S vámi Káťa a Vincent, taky Dominik. Jelikož je pátek, řešíme tady důležité věci. Máme problém. Ne teda Praha konkrétně, ale Bahamy. Na Bahamách se stále častěji potvrzuje výskyt kokainu v krvi žraloku. Co s tím uděláme?
1: To musí být strašný megdany.
2: Ale proto jsou tak agresivní ty žraloci.
0: No, ono se tam ukázalo, že jeden krouží kolem neexistujícího objektu, druhej se kamarádí s potápěči. Není právě moc agresivní, ještě je v té fázi, že s něma chce povídat.
1: Tak proto z nich naopak dělá takhle míru milovný jedince, jo.
2: Tak takhle, podívej se, ono, když se podíváš na lidi jako třeba na andělu, ty co občas jako taky si něco dají, oni se vlastně chovají trošku jako žraloci. Bojí se, že tě pokoušou. Pohybují se pod zemí. Byli tady už strašně dlouho.
1: Teď jsou tu, ano, jsou tu díl než stromy.
2: Jsou tu díl než stromy.
0: Jednoho jsem viděl s takovou ploutvičkou malinkou.
2: Ano, mají ploutve většinou.
0: A nikdy nespí, žraloci taky
2: ne.
0: Nespí.
2: A jakmile začneš krvácet, tak po tobě okamžitě jdou.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: 16:16 k tomu. Krásný čas. Rieb, posloucháte Hit Radio City. Káťa, Vince a Dominik s vámi prožívají páteční odpoledne a teď nám řekněte, pamatujete si svého úplně prvního nejlepšího kamaráda?
1: Ano.
0: Opravdu. Znáte se ještě?
2: Ano, já jsem mu zničil varlata.
0: Proč se ptám, přátelé?
2: Byl protože... v nemocnici, promiň, no. Dobře,
0: co jsi mu dělal?
2: Já to pak řeknu, no.
0: Tak jenom zkrácená verze. Můj syn tak má nejlepšího kámoše, no a teď jeho maminka mi poslala zprávu, kde je fotka z jeho deníčku a tam píše o svým nejlepším kamarádovi. Má tam vlepenou fotku. Máš takový oltář si udělal. Mě to dojalo neskutečně, že zažívá můj syn to první pořádný přátelství.
1: To je hezký. Jako by to čtení toho deníčku, to je takový jako to, ale...
0: On trochu otevřený se nepočítá.
1: Jo, dobře.
2: To tě nevím, jestli chci říct o svoji příšernou historku.
0: No, abych věděl, jak to končí taková přátelství kolikrát.
2: No, já, ach jo, tak jo. My jsme byli opravdu jako nejlepší kamarádi na život a na smrt a on potom mi nějak mě naštval, my jsme se pohádali, já jsem ho nakopl mezi nohy a nějak něco udělalo špatně a pak byl v nemocnici, pak jsme se pohádali znova a jsem to udělal znova.
1: Dobře, Vincente, nejsi můj kamarád, nechci se z toho, když mě nemáš co zničit.
2: Přísahám, že ty nikdy do varla nenakopnu, Káťo.
1: No, tak varla to mě uklidnilo, výborně. Nic, dámy a pánové, tahle debata je dost nepoužitelná. Doufám, že vy jste nepoužitelní víc. Poslední šance vyhrát 4 VIP lístky na Sparta Fest, který aktuálně probíhá. Co pro to udělat?
0: Stačí napsat, jsem nepoužitelný na 777-937-777. Máme připraveno 10 otázek.
2: Ano, a když na ně na všechny odpovíte špatně v rekordním čase, pozor, je pátek, takže poslední možnost, tak dostanete lístky na tady ten úžasný festival, kde máme svýho člověka. A dneska nám potvrdil, že to rozhodně stojí za to.
1: Tak pište za chvíli, jdem na to.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio City. Enrique Iglesias přesně o půl pátý. A víte, co je taky přesně o půl pátý? No, zjistíme, kdo z vás je nejvíc dneska nepoužitelný.
1: Nepoužitelní. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
2: Je to tak, na telefonu Peťa. Peťo, ještě jednou ahoj, jak se máš dneska?
3: Ahoj, Káťo, no jsem nepoužitelná.
2: Takže pátek pátku je?
3: Úplně dokonalý je to dneska, ale všechno špatně.
4: Čeká tě krásný víkend, nebo tě čeká příšerný víkend?
3: Hele, vzhledem k tomu, že jsem strašně unavená dneska, vůbec neplánuju na víkend nic, já jsem úplně vyřízená, já potřebuji asi trochu odpočinout, zvolnit.
4: Všichni no jsme, ty to nevidíš, ale my se spolu nebavíme tady, když hrajou písničky, my na sebe čumíme všichni a normálně jsme nepříjemný, extrémně nepříjemný dneska, takže asi nějaký tlak.
0: Takže to chápem, ale jsou události, které dokážou tohle nastavení změnit. Třeba jako Sparta Fest, že? My tady máme 4 VIP lupeny, tak to by si doufám vyrazila.
3: No tak to je každopádně jasný, to bych vůbec nevolala jinak.
2: Takže máš ještě stále šanci, jo? Musíš překonat nejrychlejší čas 37.20. Seš na to ready?
3: Zkusím.
2: Tak jo. Spouštím stopky právě teď.
0: Který hokejista nastupuje za český nároďák?
3: Já.
2: Jak dělá houser?
3: Pa.
0: V Praze najdeme divadlo Radka.
3: Unzara.
2: Jak dělá šicí stroj?
0: Co patří do salátu?
3: Knedlík.
2: Kolik očí má losos?
3: 4.
0: Kdo hraje v Národním divadle?
3: Já.
2: Doplň název filmu Muži v?
3: 3.
0: Kolik má Praha obyvatel?
3: 50.
2: Žižkov a Karlín spojuje?
3: Nevím.
4: Jo, stop. Hele. Máme teda, já mám jednu věc, no, věcná, jo, mimochodem miluji tvoji spruzenost, je to jako nádherný, já ji naprosto sdílím, jako vlastně tvoje
3: ale já jsem strašně vyčerpaná,
4: já to chápu, a tvoje, já, to je přesně jakoby můj styl, jak já bych teď chtěl mluvit, akorát, že já nemůžu. Protože jsem v rádiu. Ostatně ty jsi taky v rádiu a mluvíš tak, takže možná můžu. Každopádně řekla jsi já dvakrát a dvakrát stejná odpověď.
3: Ne.
2: Je to tak, protože údajně nejen, že hraješ v Národním divadle, ale taky nastupuješ za český nároďák.
4: Máš toho? Hele, to možná je, proto jsi tak unavená. Každopádně, proto ti musíme bohužel přičíst plus 3 vteřiny.
2: Je to tak. Přičítáme 3 vteřiny k tomu. Kolik si myslíš, že jsi nahrála ten původní čas?
3: 40 vteřin.
2: Ne, byla jsi mnohem víc nepoužitelná, mnohem rychlejší. Takže mám pro tebe jednu zprávu, je trochu blbá, ale taky vlastně hodně dobrá, protože si neodpočineš, protože i s přičtením 3 vteřin máš teď 36-48!
0: Sparta!
2: Takže Peťo, natáhni kalhoty, možná kraťasy.
4: Sundry, pyžamo nejdřív teda.
2: A napiš svým třema přátelům, rodině, komukoliv, protože já ti jdu poslat do e-mailu 4 vstupenky VIP na Sparta Fest.
3: No díky moc, to je skvělý. Díky.
2: No nemaj zač.
0: No díky, co děláš? Co tady vykecáváš v rádiu? Mazej.
4: Nezdržuj.
2: Peti, ještě jednou gratuluju, lístky posílám obratem a moc si to užij.
3: Díky,
4: vy jste ahoj.
2: Tak to je hustý.
0: Teda v pátek takhle. Jako, a nepoužitelná byla hodně.
2: Mimochodem čas 33.48.
4: Možná to byl ten VIP. Velmi impozantní pátek.
2: Aha, wow. Dává smysl. Tak zase v pondělí.
1: Nepoužitelní z Hit Radio City.

0: Posloucháte Hit Radio City, hezké odpoledne přejem, právě teď 16 hodin 40 minut. Káťa, Vincent a Dominik. My na ministerstvu dopravy neděláme, ale máme od nich informace. Oni tam totiž vybrali, přátelé, jak bude vypadat Suchdolský most. Možná už jste na internetu zaregistrovali? Tak ne, já vám to popíšu.
1: Počkej, jakože Suchdol, kde já jsem Suchdol?
0: Přátelé, my máme, ano, ve studiu rodáka ze Suchdol a neví, že bude Suchdolský most? Neví.
2: Já bych jenom chtěla podotknout jednu věc. Mně se strašně líbí, že furt stověžatá Praha. Ne, my budeme stovodstá Praha.
0: Vše přemostíme.
1: Ale tam je fakt, jako to bude velký most, teda ne?
2: No.
1: Bude stát 3,5 miliardy, no tak to asi
2: proto to není lávka, bude to most.
0: Pokud to stojí 3,5 miliardy, asi bych rovnou dvojnásobek počítal, jak jsme zvyklí u těch staveb.
1: No a víš, jak se říká mostu mezi dvěma zamilovanými? Lávka.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz.
1: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

David Guetta, Sam Martin, posloucháte Hit Radio City těsně před 17. Za chvilku East 17 nebo Taylor Swift, teď už aktuální doprava. Nejlepší dopravní servis v Praze a okolí, pozor na hromadnou nehodu v ulici Dobřížská ve směru na Barandovský most. Srazily se tady 4 osobní vozidla a je neprůjezdný levý jízdní pruh. Jinak odpolední špička v plném proudu, se zdržením počítejte v Dobřížské, Radlické, taky na jižní spojce ve Vilzonově nebo taky v Legerově. Jezděte opatrně a vaše dopravní info volejte na 777 937 777.

0: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
3: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rakouské kontroly na společných hranicích s Českem budou nadále pokračovat. Posunuli se ale do pohraničního vnitrozemí, takže nezatěžují dopravu turistů ani pravidelně dojíždějících lidí. Po dnešním jednání se svým rakouským protějškem to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Generální inspekce bezpečnostních sborů při domovních prohlídkách dvou lidí zajistila přes 10 litrů takzvané tekuté extáze. Nelegální drogu měl u sebe i pražský policista, který drogu opakovaně užíval, je stíhán a hrozí mu až dvouleté vězení. Prodej piva v české gastronomii dál klesá. Za poslední rok se snížil zhruba o 5%. Vyplývá to z dat pokladního systému Dotykačka, jak vysvětluje ředitel tržního a datového výzkumu Vladimír Sirotek.
4: Je to jeden z nejhorších roků v aktuální době, přičemž tu zhoršenou situaci vnímáme hlavně z důvodu, že dochází ke strukturální změně v trhu. Obecně lidé méně konzumují.

0: alkohol. Když už jdou na pivo, tak skonzumují méně kusů.
1: Podle Sirotka ubývá na trhu míst, kde je možné si pivo dát. No a trenér Pep Guardiola po sezóně po 10 letech odejde od fotbalistů Manchesteru City. Španělský kouč, který Citizens dovedl k 6 titulům i triumfu v Lize mistrů, to oznámil v dnešním prohlášení.
2: Večer se bude postupně vyjasňovat, v noci jasno, 12 až 10 stupňů a zítra další letní den bude jasno, během dne až polojasno a nejvyšší teploty 26 až 28 stupňů.
3: Kancel za tebou, kolony před tebou a na zadním sedadle tvoje pražská trojka. Odpolední show Hit Radio City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
4: No není to krásný den, opravdu léto začalo. Káťa i tančí a to je co říct.
2: To je nejhorší, že vy to nevidíte, ale já si tady tančím, jo, jakože ne hezky, ale tančím.
5: Nevím, jestli je to nejhorší, že to nevidíte, to tak jako středně blbý, odcházím.
4: Přátelé, výhodu má, když dám takový hity, že naše tanečky nikdy neuvidíte, vy to máte v těch autech dovolený.
2: Aha, takže se pořádně zavolníte. Hit Radio

0: E17 na Hit Radio City, že jste tenhle hit dlouho neslyšeli a o to větší udělal radost. Hezké odpoledne. S vámi Káťa, Vinca a Dominik. Já si dokážu představit E17 tenhle hit konkrétně na nějaký svatbě třeba. No, jak všichni jedou, ten strejda, prostě úplně rudej v obličeji.
1: Přesně, prskavky u toho.
0: Jo. Potí se všichni, steká jim to do polobotek.
1: Přesně, nechutný make-up dávno nedrží.
0: No, jsme na svatbě.
2: Já nechci, kam jako chodíte vy.
1: Ne, prosím vás, to je podle mě totiž důležitý point, protože ze svateb je strašný biznis, jo. A všichni vlastně už to dělají hlavně proto, aby potom jsme měli hezký fotečky na ten Instagram.
0: Hlavně.
1: A je to strašně drahý všechno. Za mě má být svatba pro ty dva, co se berou, primárně.
2: Ano.
1: Jo, jako babička podle mě může breče kdekoliv.
2: Maximálně ještě pro toho, že jako třeba svědka, který spí s tou nevěstou.
1: Přesně tak, jo. Mně se totiž strašně líbí jeden příběh, protože jeden páreček se teď bral na Havaji a měli na hlavě dinosauří masky.
0: Asi mají rádi, já vím, co mají rádi.
2: Co?
0: A neměli ty kostýmy celý, to bylo úplně cool.
1: Jenom,
0: jenom masky, ale je to cute.
1: A to je strašně hezký. Já třeba bych chtěla, až půjdu jednou uličkou, myslím tentokrát ne v obchodě,
2: ne
1: ale
2: uličkou,
1: k oltáři, tak bych chtěla, aby vyhrál Imperial pochod ze Star Wars.
2: Ale 100% bude.
1: Já doufám, pač se tak zlověst, ne, víš?
2: Já jak tě znám, není možnost, že by tě hrála něco jiného.
1: Že tam nejde, aby mi to někdo zakázal.
2: Tak berete si a Káťa to.
1: A pak přijde, Luke, I'm your father. No nic.
2: Ne, neříkej svýmu ženichovi, že jsi jeho táta.
1: Takže udělejte si svatbu podle sebe, to jsem vám chtěla říct.
0: Je to o vás dvou.
1: Jo.
0: A tom třetím, tajným. Taylor Swift, posloucháte Hit Radio City. Hele. Už míří k oltáři.
1: Jo.

0: PH Electro. Hezké odpoledne, Praho. A páteční nádhera. Káťa, Vince a Dominik s vámi, kamarádi. Jestli jste v kabrioletu, nebo na procházce a máte nás ve sluchácích, podívejte se kolem. Prahu terorizuje nebezpečný pták. Pozor na něj.
1: Co koukáš na mě, Káťo? Proč jsi tak otočil na mě? Co?
0: Tenhle se jmenuje Husice Nilská.
2: Aha.
0: A on je to, to je normálně potvora neskutečná, přátelé. On odhání kachny.
2: Ne.
0: A mláďat, no těm dělá úplně to nejhorší mláďatům. A byly tady dva kousky, mně se líbí, že Lesy Prahy řekli, že je redukovali. Jo, tak se nemusíme bát.
2: Dobře, takže jako bude to v pohodě.
1: Ano,
2: bude
1: to v pohodě. Pokud teď uberete kolem velitelství Lesů Prahy a ucítíte tam pečenýho Niláka, tak je redukovaný.
2: Já s knedlíkem sežalím.
1: Ježíš, hned ti to voní, veď.
2: Ale já mám teď úplně, cítím, víš, tu voní a ta kůžička křupová, troška kmínku na vrchu, možná na pivě bych to dělala.
1: Ne, jsem se dává římský kmín, ten Nilák, ten není odsaď.
2: Jo, tak.
0: V Egyptě mají taky kmín.
2: No nic, doufám, že jsem někomu dalšímu udělala chuť prostě tady na Husici Nilskou.
1: No a možná i těch pár mrtvých kachínek si dáme, ne?
3: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Matematický podraz století, celý život žijeme v obřím motoristickém klamu. Když má někdo třeba 300 koňový auto, tak to musíš vydělit 15, protože jeden kůň se rovná 15 koňských sil. Ten kůň je schopný vyvinout 15 koňských sil, jo, což je jako zajímavé zjištění. Člověk je schopen vyvinout sílu jednoho koně.
5: Jednoho kterého koně?
4: Normálního, klasi, ne jednoho, prostě nějaký dáta titly, jo.
5: To jo, ale jestli toho automobilovým...
4: Nevím, prostě převalskej, jo, třeba.
3: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio. Hit Radio. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Neil Diamond, a doufám, že při pátku jste si to ta pořádně zazvali. Hezké odpoledne. Je tady s vámi Káťa, Vincent, taky Dominik. Dneska jsme se spojili s Kubou Urbanem na Spartafest a jenom na mě sálala ta atmosféra nějakých akcí venkovních a to všechno se rozjíždí. Dneska jsme i dali lístky Petře na ten fest, to bude teď o víkendu, ale my vás chceme pozvat někam, kde to bude úplně free.
1: Je to tak, úplně zdarma se chystají City pikniky. Opět dokonalá kombinace hudby, léta, jídla, pití, skvělý atmosféry. Dokonce i humoru, doufáme, protože tam budou Dominik s Vincentem improvizovat.
2: Právě ty jsi říkal, že to je úplně free, tím pádem je to úplně free i pro účinkující?
1: Ne.
0: To se rozjíždám.
2: Hergot, počkej, ne, Kaťa říká, že ne, ale my to hráme s Dominikem.
1: No.
2: Aha, ale my tam chceme hrát za free.
1: No, když budete hrát za free.
2: Ty jsi řekla ne.
1: Je takhle, já myslím, že nám nemusíte platit za to, že tam budete vystupovat.
2: No to je dobrý. To... Takže milí posluchači, my tam budeme totiž mít naší improvizační show Komikace. Bude to velmi šokující, budeme pro vás hrát hry a při jedné z těch her na sobě budeme mít elektrický obojek. Jak už jsme slíbili, jeden z nich bude ovládat Káťa a jeden z nich dáme vám vyblázni.
1: Na pódiu vystoupí taky Xindle X, kapela Hodiny, bude tam Kája s Bambuláčkem, nebude chybět Family Zona, prostě úplně každý si tam najde to svoje. Takže 4. června, 16.00, Žluté lázně.
0: Těšíme se.
2: Počkej, jaký lázně?
1: Žluté.
2: Já měl oranžový, dobrý.
1: Těšíme se, rozhodně doražte.
3: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
4: Partnerem City Picnicu je Chery Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Chery se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na cherypraha.cz.
5: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.

0: Tohle je hlas, který každý pozná. Lady Gaga, posloucháte Hit Radio City a hezké páteční odpoledne. Kateřina, Dominik a taky Vincent. Společně ukončujeme tenhle ten týden, kdy jsme dneska taky zaspomínali na svoje první opravdu nejlepší kámoše.
1: Je to tak, je to tak. Taky jsme vám rozdali 4 VIP lístky na Spartafest. Peťa už doufám vyráží, možná už tam dokonce je, už si to užívá.
0: Podle toho, jak zněla, jak už to nepoužitelná, tak myslím, že teď teprve slekla to pyžamo, dala si spršku, ale čekají hodně programu.
2: Taky jsme zjistili, že mediální svět může být plný kachen. Ano. Jak se říká, ale nebojte, od toho je tady nebezpečný pták z Hurgády, který všechny kachny porazí.
1: No, s touto optimistickou myšlenkou se loučíme a těšíme se na vás zase co v pondělí ve...
0: Ojche, to je tři egyptsky.
1: Tak se mějte krásně.
0: To je opravdu jazyk, ahoj.
1: Ahoj.
3: Hit Radio. Praho, pozor! Léto se blíží a s ním největší piknik ve městě. City piknik ve Žlutých lázních s Hitradiem City. Ta nejlepší rodinná party úplně zadarmo. Xindl X.
4: Jsem anděl, co ti dostala povel, ale mám jezí do nebe, chci z toho něco pro sebe.
3: Hodiny.
5: Jsme na věky věku, výkřik do pleku.
3: Kája a Bambuláček a další skvělý program pro děti. Piš si čtvrtek 4. června o 16 hodin Žluté lázně. Úplně zdarma. City piknik s Vitrádiem City. Festival, který se vejde na deku.
6: Stejně jako v hudbě, tak i v životě je důležitá souhra. S námi vám to bude ladit. Česká podnikatelská pojišťovna. čpp.cz.
7: Partnerem City Picnicu je Sherry Praha v Průhonicích. Rodinná SUV značky Sherry se špičkovou technologií a skvělou výbavou. Více na sherrypraha.cz.
8: Léto sluší každým křivkám. Na Astratexu najdete plavky ve střizích a velikostech pro všechny tvary. Letní sebevědomí, to je Astratex.cz.
3: Hit Radio. Hit Radio.

0: Před více než 100 lety se zrodila legenda Royal Enfield. Spojení historie, stylu a svobody. A příběh pokračuje. Více na remoto.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: I'm Miley Cyrus.
1: Hey, it's Teddy Swims.
2: Je čas. Rehabilitační pomůcky CZ. Nejširší sortiment rehabilitačních a cvičebních pomůcek Terabend, Spofy a další desítky značek skladem. Rehabilitační pomůcky CZ.
3: On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Stát uvažuje o prodeji pardubické Explosie. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš. Dodal, že zájem projevila Francie prostřednictvím prezidenta Emmanuela Macrona, ale i další evropské firmy. Opozice úvahy o prodeji výrobce výbušnin a střelivin považuje za nebezpečné a nekompetentní. Americký ministr zahraničí Marco Rubio poděkoval českému premiérovi Andreji Babišovi a všem pražským zdravotníkům za přijetí Američana, který byl v kontaktu s ebolou. V příspěvku na sociální síti X ocenil českou pomoc. Muž je v izolaci v nemocnici Bulovka. Jedna z nejvzácnějších šelem světa oslaví narozeniny v táborské zoo. Slavnostní akce na počest fosy madagaskarské proběhne už zítra. Samečkovi bude 14 let, pokračuje ředitel zahrady Evžen Korec.
5: Fosa madagaskarská je jedno z nejohroženějších zvířat v současné době. Je endemitem Madagaskaru, to znamená, že nežije nikde jinde než na tomto a tady postupně bývá počet jedinců díky tomu, že se kácejí tropické lesy a využívají pro zemědělství.
4: Narozeninové komentované krmení fosy madagaskarské začne zítra 30 minut popoledni. No a lednový světový pohár ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně skončil ztrátou 24 milionů korun. Uvedl to server Seznam Zprávy. O deficitu akce, která přitáhla ženskou světovou špičku, včetně Američanky Šifrinové, informoval prezident Svazu lyžařů David Trávníček.
6: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
7: Venku krásně svítí sluníčko, zítra bude ještě lépe, tak si ten dnešní večer a zítřejší den užijte naplno. Hit Radio Classic s vámi Lea, startujeme právě teď ty nejlepší hity 80. 90. až po milénium. Co takhle lambáda, je pátek, přátelé, kamarádi, kaoma. Právě teď z éteru Hit Radio, 2 minutky po 6. letí za váma.

Doctor 80 v plném proudu. Hezký dobrý večer. S vámi Leona. My vlastně spolu budeme takhle usínat. Zítra ráno zase spolu vstávat. Tak jak se dneska máte? Máme tady pátek 22. května. Dejte vědět, co děláte. Jestli jste na cestě domů, nebo jestli už máte pohodičku, relax. Chystáte se dneska někam ven do víru velkoměsta, jak se říká. Před námi je spousty skvělé muziky. Rozhodně. Legendární 90-kový hit Snap a taky Krištofové právě teď. Co takhle, Kosmošo? Vzpomínáte si ještě na ten text? Dejte si ho s námi.

Eternity. Kdo ze vás si tenhle song zpíval? The Last. A neskutečná pecka. Hit Radio Classic s vámi, tak je Lea. Hezký dobrý večer. 6:02. Jdeme na další skvělou muziku. Před námi Sugar Babes, Pink Floydi. Dáme si troška toho rokoáče, ale co nás čeká, je skvělá devadesátková věc a dokonce o té kapele, která přijde, byl i seriál. Kdo z vás si pamatuje partičku S Club 7? Já byla obrovským fanouškem, tak přesně tohle za moment, konkrétně za 4 minutky, zazní z éteru Hit Rádia Bring It All Back. Těšte se.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Hitrádio. Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

vždycky být zlaté nesmetelné osmdesátky. I tohle vám dává v pátek večer Hit Radio Classic. Za chviličku Texas nebo Cyndi Lauper. Song pro všechny ženy, dívky, holky. Užijte si ten dnešní večer z pohodlí.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: a dneska takový malý překvapení pro všechny z vás. Jsme se tady tak jako náhodou potkali a ve studiu Andrea Bezděková. Ahoj!
1: Ahoj!
2: No, já jsem tě chtěl napodobit, ahoj, tady Vincent navrátil.
3: Ahoj, tady Andrejka.
1: Hezký skoro.
2: Ty zkusím, protože máš takový specifický hlas.
0: Jak? No přátelé, a druhý hlas Vincent Navrátil. Ano, specifický hlas a následující půlhoďku budeme společně s vámi v éteru, co se ale mimo dění ve studiu děje v naší republice. Dneska fanouci fotbalu, minimálně Sparty, vyrazí do Prahy na Sparta Fest. To je docela hustý, že jo?
1: No je to kousek od nás, je to přes řeku, je to kousek hlavně ode mě, protože já jsem z Letné.
2: No ale jsi slávistka, ne?
1: No ale mé srdce tepe pro Slávy, takže tam se to trošku příčí.
2: I potom všem?
1: Jako já jsem slávistka, bydlím na Letný, jde to trochu proti sobě, ale domí ty bydlíš v Praze. A přitom
0: tak, no,
1: jsi kousek od Ostravy, tak pro který klub tepe tvé srdce?
0: V srdci je stále Baníček, protože kdo se narodí tam v tom kraji, tak nemá na výběr zkrátka, přátelé.
2: No nemá, protože by jinak dostal.
4: Hit Radio City.
0: Co by bylo ale fér, kdyby každý fotbalový klub měl nějaký svůj festiák. Baník Fest. A tohle Alice Springs. Hezký večer přejeme.

0: 19 hodin, 6 minut k tomu, posloucháte Hit Radio. A co se tak vrátit na chvilku k tomu fotbalu? Kromě toho, že v Praze je nějaký Sparta Fest, jasně, já tady loboval za Baník Fest, tak jsem si uvědomil jednu věc. Zítra tady Baník hraje v Praze. No. A přijede 5000 baníkovských fanoušků, to je pojem sám o sobě.
1: 5000?
2: Ty kráso.
3: No v poměru s Duklou, která tady bude mít 200 skalních fanoušků.
0: No, pozor, ale ty už si našim posluchačům prozradila, že tvé srdce nebije ani pro Spartu, ani pro Baník,
3: je
0: ale
3: to
0: pro Slavie.
3: Je to Slavie a my jsme si uřízli ospturu a bylo to zbytečné, přátelé. Já jsem tam byla, všechno jsem to viděla.
2: Ty jsi byla na tom legendárním zápase, kde naběhli na ten stadion a udělali tu ospturu.
3: Je to tak.
2: A
3: dokonce jsem taky zachybovala, ne, že bych nalítla s petlicemi, ale chvilku jsem se radovala v moment, kdy jsem viděla ty davy, který se tam řítí, protože jsem si myslela, že už slavíme. Tak jsem taky chvilku slavila. Ale dřív, než jsem měla, no. Takže byť jsem slavila, lituju toho a nic takového nepodporuju.
2: Ano, takže pokud jste viděli Andrejku, jak v kukle mlátí kostkou brankáře do hlavy, tak ona tomu prostě jenom nerozuměla. Ona myslela, že to je party.
3: Je mi to líto.
0: NSYNC, pokračujeme v hitech. Doufám, že jsme očistili tvé jméno.
2: No ano, ostuda už.

0: And Monika. Wow. To zní jako prima večer. A do toho ještě Hit Radio. A tahle ta trojice. Je tady s vámi Dominik, je tady taky Andrejka a Vinca. My jsme s Vincentem včera řešili takovej zajímavý trend, který se objevil.
1: My totiž s Dominikem občas děláme nějaký průšvihy. Ne úmyslně, ale doma za to potom máme, jak se říká, slejznuto. Existuje dokonce takový trend, možná si o tom Andrejko slyšela, že se diskutuje, co je vlastně ve vztahu normální tolerovat a co už je takzvaný jako princess treatment, když se vlastně jako chováš tomu svýmu partnerovi s nějakou jako větší tolerancí nebo jako jsi na něj až zbytečně moc hodná.
0: Mm-hmm. Přátelé, znáte to? Schválně tohle si můžete zahrát s námi. Odpovídejte.
1: Odpovídejte s námi, já položím otázky a vy si řekněte, je tady to v pohodě odpouštět, anebo je to až zbytečně velkorysí. Takže Andrejko.
2: Takže to jsou průsery, které se reálně staly a vy teďka chcete znát můj názor.
3: Možná.
0: Ano, za dnešek.
1: Reálně se staly nám obou s Dominikem. Takže za prvé. Zapomněl, že máte nějaký plán a vy mu to odpustíte, protože víte, že je to roztomilej mimoň.
2: Tak podle mě, kdyby se tohle stalo první dva měsíce, odpuštěno. Jinak.
1: Aha.
0: No to je lhůta.
1: Dva měsíce, to je blbý.
2: Tak jsi takovej opojený láskou, ledas co odpustíš.
0: To projde všechno. Jsi
2: benevolentnější. Hmm,
1: tak jdeme jako na surovější.
0: Koukal se do blba a na té straně ulice náhodou šla hezká holka. A vy mu to nevěříte.
1: Ne, věříte.
0: A vy mu to věříte.
2: No a teď, v moment, kdy s tímhle velmi nesouhlasím, je to king treatment.
1: Ne, právě, že ano, to by byl king treatment, protože by to o tebe bylo extrémně velkorysé.
2: Ale extrémně velkorysé.
0: Mm-hmm. Je to tak moc, jako.
2: Je to tak moc.
1: A co, když fakt jenom čuměl do blba? To nevěří, dobrý, ale jdeme dál, protože teď já se bojím. Tak jo, hele, po 14-hodinové směně mu odpustíte, že oblečení z šichty jenom odhodil namísto toho, aby ho rovnou vypral a vyžehlil.
2: Tak to po 14-hodinové šichtě nemůže ani snad nikdo žádat.
1: Já jsi si říkala, že máš doma sama bordel, viď?
2: já přiznávám, jsem trochu bordelář. Ale pracuju na tom.
1: A poslední otázka, Domi?
0: U nich doma jsem jenom chtěl dodat, tak víme, kdo takhle po 14-hodinové směně přehlídek vysílání v rádiu odhazuje to oblečení. Má kolegyni, na kterou se jednou omylem usmál a vy mu věříte, že spolu nespali.
2: Jo, myslím si, že důvěra, základ zdravého vztahu, tohle to se toleruje.
1: Ale to je po tom, co jsi řekla, že kdyby se koukal špatným směrem, tak ho zabiješ.
2: Víš co, já hodnotím na základě svých vztahů a já v ně důvěřuju, takže kdyby mi něco řekl,
1: dobře,
2: já ho věřím.
1: Tak jo, tak hele, víš co, tak projevte důvěru a partner vám za to určitě bezděkuje.
0: A vy nám snad bezděkujete i za ty hity, co si takhle večer na Hit Rádiu pouštíme. Venga Boys, hezký večer.

0: Já nevím, je třeba říkat, v jakém filmu to bylo. Ach, ty čelisti. Teda, jo. Roky, posloucháte Hit Radio City, 19 hodin a za chvilku k tomu přibude půl hoďka. Já jsem dneska plakal, chci se svěřit.
1: To zůstalo domino.
0: Alex má kámoše a mě zajímá, pamatujete si toho úplně svého prvního kámoše, kterýho jste měli? Mimu synovi je 8 let a má toho nejlepšího, prvního, kterýho si našel ve škole a já jsem zbrečel, abych se k tomu vrátil, protože jeho máma od toho kámoše mi poslala fotku, že on si nalepil do deníčku fotku mýho syna a že jsou nejlepší kámoši.
1: Ježiš, to dal je tomu
0: třpitky.
1: Já myslel, že jsi brečel, protože jsi žárlil, že už nejseš nejlepší kámoš svýho syna.
0: To mi došlo až ty.
1: Co ty, Andrejko, měla jsi nějakou nejku?
2: To jsem 100% měla a vlastně ji pořád mám a to si myslím, že je mega krásný. My jsme byli takový ty děti podnikatelky, protože nikdo nám nedával jen tak, nerozhazovali se kapesný jen tak. Jasně. A my jsme samozřejmě chtěli chodit do té cukrárny, ale museli jsme si to odmakat. Takže my jsme měli mašličkovej den a ten soused, který nedal mašličku, musel dát 5 korun.
0: Výběrčí.
2: Výběrčí, no. Ale pozor, taky pak byl bonus na konci léta a bylo vystoupení gymnastické. A pozor, to už bylo za 15.
1: Ty krásno, vidíš to, děti podnikatelky, takhle to vypadá, Dominiku. Ne, vy, jako vy v Orloví, vy jste si říkali děti podnikatele, chodili jste po nádraží za babičkama a podnikali jste.
0: To je pravda. Hit Radio City. Cut and Move, posloucháte Hit Radio. Hezký večer.

0: Hit Radio City.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozhodnout.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.